Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: jsi element.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Kultovní kniha o Jizerských horách slaví 50 let a chystá se její páté jubilejní vydání. Publikace Miroslava Nevrelého výrazně ovlivnila vztah lidí k Jizerkám a stala se symbolem. Nové vydání vyjde na podzim a připomene výročí i autorovi 93. narozeniny. Na česko-rakouské hranici vznikla stezka vzpomínek připomínající historii železné opony. Vede od památníku u Guglwaldu k přední výtoni a na 10 panelech vysvětluje proměny pohraničí i život za komunismu. Více Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
2: Do roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
1: Nové keramické cihly mají tlumit hluk ve městech pomocí principu Helmholtzova rezonátoru. Jsou duté a různě perforované s vnitřními komorami, které pohlcují zejména nízkofrekvenční zvuky z dopravy. Při skládání vytváří členitý plastický povrch, který funguje jako protihlukový prvek. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Krok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Italská obec Varina na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla týkající se oblečení návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. Holuby ve městě jsou problém, má to ale řešení.
2: Přemnožení holuby znečišťují veřejný prostor, ale i balkóny domů, poškozují historické budovy a jejich počet se dlouhodobě nedaří účinně regulovat. Variantou pro Znojmo by mohla být antikoncepce v krmení, případně městský holubník, kde holubům vymění vajíčka za atrapy. Holubníky slouží například už v Brně. První vznikl před 2 lety na střeše budovy magistrátu v Kounicově ulici. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Víkendový guláš pro vás připravil Tomáš Adamec a tady je další rocková klasika.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Dobré ráno, býťáci, je neděle 26. července roku 2026, svátek má Anna, anebo také Anita, no a jen pár minut po 8. hodině raní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a já koukám, že my jsme si tu už včera pouštěli něco od současné kapely Steel Panther, té, která vlastně takový ten tehdejší glam rock hair metal těch 80. let dnes současnosti a docela úspěšně paroduje, a to právě včetně těch trvalých a natupírovaných vlasů. No a jednou podobně zaměřenou partou, která to myslím jako dotáhla ještě o něco dál, byly hned z kraje nového milénia bezesporu britští The Darkness. A to byla, nebo vlastně je, oni teď znovu hrají, mají takový comeback, nebál bych se říct, tak je to zkrátka, nebo minimálně z počátku tomu tak bylo, myslím, vydařená parodie toho tehdejšího glam rocku se vším všudy. No a právě od Darkness si teď dáme hitovku Get Your Hands Off My Woman, čili ruce pryč, nebo přímo pracky pryč od mé ženy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: No a dalším hrdinou toho našeho víkendu je letošní 64-tník, rodák z New Jersey, zpěvák, muzikant a také tak trochu herec, John Bon Jovi. No a ten se onehdá nechal slyšet a řekl, když se dívám na naše staré fotky, mám pocit, že za ozónovou díru můžeme my. No, je tedy pravdou, že jednu z nejparádnějších a nejvystylovanějších rockových mařen nemýval svého času právě nikdo jiný než sám John Bon Jovi, no a bodejť by ne, když jeho taťka, který byl mimochodem italsko-slovenského původu, byl široko, daleko vyhlášený, uznávaný a vyhledávaný kadeřník. Dobrý taťulda, myslím, tak to má být a od Bon Jovi si tak teď dáme ten asi největší osmdesátkový hit a ten vám určitě představovat nemusím.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: Tak a já už tu mám americké Quiet Riot a spolu s nimi přelomový rok 1988. Ano, právě v tomto čase mnoho zde zmiňovaných kapel měnilo svůj sound a image, no a nebylo tomu jinak ani v případě Quiet Riot. A na eponymní album z toho roku, tedy to, které se jmenovalo pouze Quiet Riot, jako, tak na tom jako na jediném zpívá pro kapelu dosti netypický Paul Shorty. No mně se ale takový ten jeho nakřáplý, nablůzlý hlas moc líbí. No a ještě název téhle skladby, která mi také přijde nádherná, tak ten zní Stay With Me Tonight.

to handle. Klasik rock.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No, já už tu teď mám dalšího chlapíka s hřívou větší než je třeba dnes v kraji zvykem a v tomto případě myslím potěším především, ale nejen všechny fanoušky a členy bojovníky té početné a možná překvapivě s dalšími generacemi stále rostoucí a rostoucí Kiss Army, protože jim není nikdo jiný než Vinnie Vincent, tedy bývalý kisácký kytarista, no a od jeho osmdesátkové kapely jménem Invasion si dáme rozkošnou klipovku The Time of Year. No a já ještě dodám, že nespívá nikdo jiný než sám Mark Slaughter.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Staré přehrávače Walkman se stávají cennými sběratelskými kusy. Nejžádanější modely z 80. a 90. let se prodávají i za desítky tisíc korun, výjimečně i kolem 80 tisíc. Hodnotu výrazně zvyšuje dobrý technický stav a zachovalé příslušenství. Cyklostezka Ploučnice patří mezi velmi zajímavé trasy a přitom na ní není moc lidí. Většina úseku ale není klasickou cyklostezkou, jde o značenou cyklotrasu, takže pojede i po běžných silnicích. Více Kuba Turek z horidoli.cz.
2: Vede v podstatě od pramene Ploučnice až do Labe. Malá část vede opravdu po cyklostezkách, jde se totiž většinou po komunikacích s malým automobilovým provozem, různě po smíšených stezkách pro chodce a pěší a skrze taky města po obyčejných ulicích, kde jsou vyznačené cyklopruhy. Ne, asi každý ví, že lze využít, pokud pojedete na kole, z Liberce lanovku, která vás vyveze nahoru na pláně, to znamená v podstatě těsně pod ještě. V tu chvíli získáte 93 km mírně klesající trasy, jedete víceméně podél řeky a ocitnete se nakonec v Děčíně. Tato trasa je vhodná pro cyklisty na jakýchkoliv kolech. Pokud pojedete na silničních nebo trekkingových nebo gravelových kolech, tak to zřejmě při vše tréninku zvládnete za jeden den. Pro většinu lidí je to ovšem doporučené spíš na 3 dny. Není problém kdekoliv stanovat, protože po cestě potkáte kempy. Kdekoliv se můžete ubytovat v penzionech i trošku horších hotelech, protože projíždíte vesničkami a městy. A pokud jste opravdu drsní, tak stačí, když si vezmete jenom spacák, karimatku a k večeru si lehnete kdekoliv u cyklostezky, protože buď jsou tam odpočívadla, anebo jsou tam lesíky, kde složíte hlavu.
1: Na internetu je levný open source robotický vysavač Umwu. Projekt vývojář sdílí na GitHubu a chce se vejít do 4,5 tisíce korun. Zařízení využívá Raspberry Pi a běžné díly z komerčních vysavačů. Cílem je alternativa ke strojům kolem 11 tisíc korun. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: 18 and Life, ano, tak to je velký hit amerických Skid Row tehdy na sklonku 80. let. Samozřejmě ještě se Sebastianem Bachem u mikrofonu k písničce, tak jak to bývalo tehdy zvykem, existuje takový videoklip s velice dojemným a především pro mládež na scestí poučným příběhem. Dá se jako dnes snad úplně všechno snadno dohledat i na YouTube. No a vzpomínám, že tuhle skladbu hráli Sebastian Bach se svou kapelou před pár lety na festivalu Masters of Rock v Moravských Vizovicích. My si ji dáme teď ale v rámci našeho tematického víkendu na Rádiu Beat, kde si spolu s vámi 8 minut po 9. pěkně vychutnám i já, Jirka Rogl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: No a celý tento víkend je o vlasech, taky tak trochu, ale nejen o těch osmdesátkách a taky o muzice, ve které se hodně zpívalo o holkách a taky sexu a taky se točily efektní videoklipy, kde se to těmi krásnými, taktéž zdárně nalíčenými a načesanými kráskami jenom hemžilo. Někdy dokonce vznikaly dvě verze těch klipů, kdy na té jedné byly ty lepé děvy ještě o něco méně oděny a vysílali se pak až večer už jenom pro dospělé. No a jeden z takový vznikl i ke skladbě World of Promises, kterou možná znáte i v pozdější verzi švédských In Flames. My si ale samozřejmě dáme tu starší v původním podání jejich krajanů Treat.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: No a tak jako každoročně vás tenhle víkend, tedy jak mohu soudit podle těch vašich zpráv a tady vzkazů a mailíků, tak vás tedy zase baví, píšete, různé tipy nám posíláte, i když nehrajeme úplně na přání, tak samozřejmě inspirovat Tomy se zase jako necháme, já i Dan odpoledne, takže posílejte, nebo třeba tadyhle nám zrovna František Býťák poslal fotku, jakou tedy tu trvalou nebo tu mařenu, jakou nosil on v osmdesátkách, no Františku, sluší ti to. Já jsem svojí s kapelou, jak jsme, tak tu jsem dal na Facebook i na Instagram, tak se tam můžete mrknout, jakou jsem zase měl já k štici. No a teď tady mám jednu z těch kapel, která právě tady je v těch vašich typech, a jsou to teda Van Halen, no ale ten Jump, jako jo, kterým se v roce 1984, s kterým slavili velké úspěchy, tak ten do tohohle víkendu určitě patří. Ten je úplně takovou, dalo by se říct, téměř vlajkovou lodí.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B. No a my se v tuto chvíli vypravíme do LA a to za kapelou, za supergroup, kterou jsme mohli několikrát vidět i u nás v době velké slávy na začátku 90. let. Zaznamenali jsme tu i jejich takový poměrně, dalo by se říct, nedávný comeback. Hráli třeba si tady v klubu Roxy. No a jak se říká, pečení, vaření jsou tu jejich jednotliví členové v rámci svých solových aktivit. Mnohokrát jsme u nás přivítali basistu Billyho Sheehana solo a nebo i s rockovou operou Avantasia k nám dorazil zpěvák Eric Martin. Své kytarové umění tu už několikrát prezentoval Paul Gilbert a mnohokrát tu zazářil jeho nástupce Richie Kocen. No a vy už jste jistě poznali, že řeč je o skvělých Mr. Big a následující ukázka jejich muziky budiž i vzpomínkou na před pár lety bohužel zesnulého bubeníka téhle kapely, skvělého Pata Torpyho.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: S gulášem je tady Tomáš Adamec. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších dnech o něco příjemnější. Dopravní podnik oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Tip na prázdninový výlet má Savana.
2: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a pokračujeme v rokové klasice.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: 8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a my tu máme Steelheart, chlapíky z Connecticutu, kteří byli, jak si tak vzpomínám, krátce po svém vzniku v roce 1990, považováni za velký objev právě té zde zmiňované hair metalové scény, no a jejich frontman s krásně neamerickým jménem Miljenko Matijevič určitě upoutal pozornost mnoha dívek a žen. Nešlo tedy jen o vynikajícího pěvce a skladatele, jehož rozmáchlé songy se nesly na vlně takové té milostné liriky, ale byly charismatickým mužem, jehož ostře řezaná tvář i odbarvená hříva zdobily plakáty v pokojíčcích mladých rokových faninek napříč stratosférou od Spojených států amerických po Dálný východ. No, jednu z těch srdcebolných písní si teď na beatu dáme a jmenuje se She's Gone.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: No a v rámci právě toho našeho víkendu řekněme s těmi nejdivočejšími vlasovými kreacemi víkendu v natáčkách. Tu mám něco od dalšího z čelních představitelů právě tohoto, samozřejmě také hudebního směřování, a těmi jsou americko-dánští White Lion. Zrovna nedávno jsem si tady dole na Žižkově všiml hotelu stejného jména, tak myslím, že až k nám znovu přijede na jedno ze svých sólových vystoupení zpěvák téhle kapely Mike Trout, mohl by se ubytovat právě tam. No a právě od White Lions, tu teď mám White Lion, takhle, tu teď mám nějaký ten lék na jedno zlomené, na nejedno zlomené srdce, a to je jejich velký hit, skladbu jménem Broken Heart.

0: Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: No a já tu mám, aby někdo řekl, že jsme v tom našem víkendu s Trvalou pozapomněli na něžnější pohlaví, právě v tuto chvíli jednu fajnovou, právě dívčí, holčičí, dámskou kapelu, která mimochodem i teď znovu po letech stojí na světových pódiích. Její jméno je Vixen a tyhle dámy se dali dohromady v americké Minnesotě již roku 1980. No a já jsem si vzpomněl na jeden jejich takový pěkně sexy osmdesátkový videoklip, který vznikl právě k téhle skladbě jménem Edge of a Broken Heart.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: No a aby tenhle víkend s Trvalou, víkend v natáčkách, víkend s glam, hair, metalovými či hard rockovými kapelami nebyl jen víkendem vzpomínkovým na časy dávno minulé, musíme říct, že i dnes funguje po celém světě celá řada kapel, které se stylově svou image pohybují právě v těchto původně osmdesátkových vodách. Nejdál to dotáhli asi Steel Panther, pár let před nimi také The Darkness, přesně takový jsou i němečtí Kiss and Dynamite a teprve v roce 2005 vznikly ve Švédsku také populární The Poodles, no a my si tak teď právě od nich dáme skladbu jménem I Rule the Night.

to byly Accept na beatu a já připomenu, že i dnes, takhle v neděli, můžete samozřejmě posílat svoje vzkazy, podněty, připomínky, básně, co vás jen napadne na všechny ty naše známé kontakty, například jako SMSky na číslo 720-001-222, mailem na studio@radiovi.cz, můžete též využít naší mobilní aplikaci, čili apku, tam můžete vzkaz buď to napsat, anebo namluvit krásně svými slovy, svým hláskem, no a máte-li něco na srdci, anebo třeba také k dopravě, klíďo, píďo, volejte i mě takhle do ouška na číslo 210 32 33 34.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Kultovní kniha o Jizerských horách slaví 50 let a chystá se její páté jubilejní vydání. Publikace Miroslava Nevrelého výrazně ovlivnila vztah lidí k Jizerkám a stala se symbolem. Nové vydání vyjde na podzim a připomene výročí i autorovi 93. narozeniny. Na česko-rakouské hranici vznikla stezka vzpomínek připomínající historii železné opony. Vede od památníku u Guglwaldu k přední Výtoni a na 10 panelech vysvětluje proměny pohraničí i život za komunismu. Více Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
2: Do roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval řízení hraničního pásma v roce 1950. A v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
1: Nové keramické cihly mají tlumit hluk ve městech pomocí principu Helmholtzova rezonátoru. Jsou duté a různě perforované s vnitřními komorami, které pohlcují zejména nízkofrekvenční zvuky z dopravy. Při skládání vytváří členitý plastický povrch, který funguje jako protihlukový prvek. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B.
3: 12 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu B. Jirka Rogl. No a já už si tu zase přerovnávám a třídím ty LPčka a CDčka, co jsem si pro vás speciálně pro tenhle víkend s Trvalou připravil. No a vedle různých takových jako specialitek tu máme staré, známé a osvědčené jistoty, kdy jednou z nich je rozhodně tahle a držím ji zrovna v ruce, v původním vydání přesně hodinová, skvělá, nadčasová a také multiplatinová Hysteria oblíbených sheffieldských Def Leppard, vele úspěšný titul z roku 1987 a zde je z něj taková jako naprostá klasika, ano, přesně ta, s pěkně zvěřátkovským názvem Animal.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: Sněmovna lordů, čili House of Lords, je horní komora parlamentu Spojeného království, do kterého dále patří panovník a dolní sněmovna. Obě sněmovny zasedají ve Westminsterském paláci. V červnu roku 2017 měla tato komora parlamentu 800 členů a vy už asi tušíte, že v tuto chvíli tu v rámci našeho víkendu s Trvalou bude řeč právě o kapele, o té americké jménem právě House of Lords. No a myslím, že není žádným tajemstvím, že v jejich počátcích v 80. letech za ní stál jako výkonný producent a také poradce a vůbec takový je muž v pozadí, sám basista slavných Kiss, Gene Simmons.

0: Víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: A já tu teď mám jedno tak trochu možná pozapomenutou britskou kapelu, která až v 80. letech patřila k čelním představitelům té tehdejší nové vlny britského heavy metalu, nikdy nedosáhla na ten kýžený metalový rockový olymp. Měl jsem možnost a čest tuhle partu jménem Tokyo Blade ještě v 80. letech vidět naživo na jednom festivalu v Budapešti, a to teda byla velká paráda, krásně napsané songy, výrazné refrény, no a neodmyslitelné načesané hřívy, a tak šup jsem s nimi do toho našeho víkendu s Trvalou. Takže Tokyo Blade a jejich Warrior of the Rising Sun, čili Samurai, právě teď na

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Girls, girls, girls, dívky, dívky, dívky, tak to je, myslím, skladba, která by mohla být také takovou, řekněme, hymnou nebo vlajkovou lodí tohoto víkendu tady na Rádiu Beat, počínaje názvem přes ten právě krásný dívek plný klip, který k ní tehdy vznikl, no a když jí mají na svědomí samotní Mötley Crüe, tak myslím, není vůbec co řešit.

Ano, až takhle úplně dokonce jsem nechal tuhle muziku Mötley Crüe, která nám uzavřela tuhle další tematickou hodinu na beatu, a já tu mám jednu bohužel smutnou zprávu. Ve věku 86 let dnes zemřel bývalý ředitel Národní galerie, výtvarník a hudebník Milan Knížák. Byl u zrodu českého undergroundu, věnoval se výtvarnému umění, hudbě, architektuře, módě, fotografii i poezii. Mezi lety 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění a od roku 1999 až do roku 2011 pak ředitelem Národní galerie.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Italská obec Varina na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla týkající se oblečení návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. Holuby ve městě jsou problém, má to ale řešení.
2: Přemnožení holuby znečišťují veřejný prostor, ale i balkóny domů, poškozují historické budovy a jejich počet se dlouhodobě nedaří účinně regulovat. Variantou pro Znojmo by mohla být antikoncepce v krmení, případně městský holubník, kde holubům vymění vajíčka za atrapy. Holubníky slouží například už v Brně. První vznikl před 2 lety na střeše budovy magistrátu v Kounicově ulici. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Víkendový guláš pro vás připravil Tomáš Adamec a tady je další rocková klasika.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: 8 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a nevím, jak vy býťáci, ale kdybych já zakládal ještě někdy rockovou kapelu, asi bych si netroufal, pokud bych neměl teda v úmyslu hrát třeba pouze na školních besídkách nebo nějakých těch dětských narozeninových oslavách. Jí nazvat Popelka. No ale jedni chlapíci z Filadelfie, největšího města americké Pensylvánie, to na počátku 80. let viděli docela jinak, no a ku podivu se svou kapelou nazvanou právě Popelka, tedy Cinderella, udělali docela velkou díru do světa, alespoň tedy světa melodického glam metalu, ve kterém se později ovšem objevily i nemalé vlivy amerického blues a country. Nicméně my si dáme ten asi největší osmdesátkový sladkobolný a docela i pěkný hit skladbu jménem Nobody's Fool.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: No a další neodmyslitelnou kapelou toho našeho víkendu s Trvalou jsou bezesporu britští Blue Murder, tedy kapela, kterou založil dřívější kytarista Whitesnake a také Thin Lizzy John Sykes, který se tu sám také ujal zpěvu a vystřídala se tu vedle něj celá řada dalších zkušených ostřílených muzikantů, kdy třeba v následující nahrávce s přiléhavým názvem Sex Child mu sekunduje skutečně učebnicová rytmika Tony Franklin a Carmine Epis.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: No a já tu mám chlapíka, který je na scéně právě od počátku 80. let a té bujné natupírované vlasové ozdoby ani s ní je spojených takových těch okázalých gest se nevzdal dodnes. Jeho jméno zní Yngwie Malmsteen a právě tenhle švédský kytarový virtuos vypustil v roce 1988 do světa skutečně nečekaně popově nebo řekněme poprokově laděné album Odyssey. Ano, jmenuje se stejně jako aktuální film Nolanův. Album plné malodických refrénů, kde mu sekundovali třeba známí bratři Johansnovi, klávesista a bubeník, přičemž ten s křestním jménem Jens je nejen členem finských Stratovarius, ale i poslední sestavy Rainbow, tedy kapely, z níž vzešel také Joe Lintern, a jeho hlas uslyšíte teď i v následující skladbě jménem Rising Force.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Víkend s Trvalou na Radiu Beat.
1: A mám z vás radost, Bíťáci, i dnes nám do toho našeho, abych tak řekl, hudebně zábavného víkendu v natáčkách, víkendu s Trvalou a především muzikou kapel většinou 80. let, kdy mnoha pódiím vládl ten takzvaný hair metal, či melodický a poněkud načančaný a nablískaný glam rock, glam metal. Posíláte další a další tipy na vaše oblíbené kapely té doby, anebo i ty současné, díky moc za tyhle vaše tipy, kde se objevují jako Skid Row, Elegance, Fastway, Great White, Cinderella, D.A.D., Striper, Litaford, či třeba Slaughter nebo Vixen. Něco z toho už tu zaznělo, pokud posloucháte, tak víte, a něco určitě ještě s Danem vytáhneme z té naší přebohaté bíťácké přihrádky. No ale jménem, které skloňujete ve všech pádech asi úplně nejvíc a které jsem si nechal pro tuhle chvíli, jsou samotní Guns N' Roses a právě od nich si dáme velký hit a nakonec taky pěknou jízdu jménem Paradise City.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Staré přehrávače Walkman se stávají cennými sběratelskými kusy. Nejžádanější modely z 80. a 90. let se prodávají i za desítky tisíc korun, výjimečně i kolem 80 tisíc. Hodnotu výrazně zvyšuje dobrý technický stav a zachovalé příslušenství. Cyklostezka Ploučnice patří mezi velmi zajímavé trasy a přitom na ní není moc lidí. Většina úseku ale není klasickou cyklostezkou, jde o značenou cyklotrasu, takže pojede i po běžných silnicích. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Vede v podstatě od pramene Ploučnice až do Labe. Malá část vede opravdu po cyklostezkách, jde se totiž většinou po komunikacích s malým automobilovým provozem, různě po smíšených stezkách pro chodce a pěší a skrze taky města po obyčejných ulicích, kde jsou vyznačené cyklopruhy. Ne, asi každý ví, že lze využít, pokud pojedete na kole, z Liberce lanovku, která vás vyveze nahoru na pláně, to znamená v podstatě těsně pod ještěd. V tu chvíli získáte 93 km mírně klesající trasy, jedete víceméně podél řeky a ocitnete se nakonec v Děčíně. Tato trasa je vhodná pro cyklisty na jakýchkoliv kolech. Pokud pojedete na silničních nebo trekkingových nebo gravelových kolech, tak to zřejmě při vše tréninku zvládnete za jeden den. Pro většinu lidí je to ovšem doporučené spíš na 3 dny. Není problém kdekoliv stanovat, protože po cestě potkáte kempy. Kdekoliv se můžete ubytovat v penzionech i trošku horších hotelech, protože projíždíte vesničkami a městy. A pokud jste opravdu drsní, tak stačí, když si vezmete jenom spacák, karimatku a k večeru si lehnete kdekoliv u cyklostezky, protože buď jsou tam odpočívadla, anebo jsou tam lesíky, kde složíte hlavu.
1: Na internetu je levný open source robotický vysavač Umu. Projekt vývojář sdílí na GitHubu a chce se vejít do 4,5 tisíce korun. Zařízení využívá Raspberry Pi a běžné díly z komerčních vysavačů. Cílem je alternativa ke strojům kolem 11 tisíc korun. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: 8 minut po 13. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsem vám v té uplynulé hodině pouštěl muziku Yngwieho Malmsteena, tak jsem si vzpomněl, jak jsem tu měl a dokonce už dvakrát v tom mém pořadu v hledáčku Jirky Rogla Jirku Rambouska, fenomenálního mladého kytaristu, tak ten vyzdvihoval právě z té tvorby Yngwieho Malmsteena jeho dávnou kapelu, která se jmenovala Alcatraz. Ona tady nebyla úplně jeho. Tou hlavní osobností tam byl především Graham Bonnet, ten, kterého znáte z Rainbow třeba, nebo z kapely Michaela Schenkera. No a první album téhle kapely, debut, se jmenuje No Parole from Rock'n'Roll, je z roku 83. No a kromě těchto dvou tam máme ještě další muzikanty, třeba Gary Shee je tam na basu a Jimmy Valdo je klávesákem na téhle desce. No a co je důležité, tahle deska, mě to vůbec nenapadlo, já ji mám doma dokonce, ale že se udržela 7 týdnů, tedy v žebříčku Billboard 200. No a obsahuje především takovou asi nejznámější píseň, možná i vy jste ji slyšeli, třeba i tady na beatu, píseň, single, takovou hitovku jménem Island in the Sun, tak tu si právě teď dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: No, mám tu další, vůbec ne, bezvýznamné jméno, a to zní Striper. Tihle další představitelé muziky 80. let ve znamení Trvalých nejenže sázeli na takovou tu černožlutě pruhovanou image, jako třeba když ve fabrice označí schody, abyste si tam nenabili pusinku, ale také se netajili tím, jak sami říkali, křesťanským poselstvím, kdy frontman Michael Sweet dodnes rozhazuje do publika paperbacková vydání Bible. No a před cestou do pekel se samotným ďáblem nás varuje i jeden z hitů téhle kapely, úspěšný single To Hell with the Devil.

0: Točíš to?
1: Jasně.
0: Fakt to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.

0: Muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: A já už to v tuto chvíli mám jednu a vím podle vašich zpráv a vzkazů, že očekávanou současnou kapelu, která se shlédla v image a také pozách projevu a muzice právě toho hair metalu 80. let, takže se nám do toho víkendu ve znamení kudrn, natáček a trvalých náramně hodí a tou kapelou jsou i u nás velice populární Kissin' Dynamite. Mimochodem chystá se u nich změna na pěveckém postu, sám jsem zvědav, jak to dopadne, no a právě od téhle pětice z německého Švábska si dáme skladbu jménem Ticket to Paradise, čili vstupenka do ráje, a tuhle vstupenku jsem právě odtrhl právě dorazivšímu Danovi Kohoutovi. Má tu, koukám pro vás na odpoledne, samé lahoutky zde probíraného žánru, no a tím pádem už vás dnes naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl. Budu se na vás těšit zítra po 8. po 20., kdy nás čeká společný večer u Repráku. A tady už je na rozloučenou slíbená muzika.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: S gulášem je tady Tomáš Adamec. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších dnech o něco příjemnější. Dopravní podnik oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Tip na prázdninový výlet má Savana.
2: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Guláš je u konce, tady byl Tomáš Adamec a pokračujeme v rokové klasice.

0: Trvalou na Radiu Beat.
1: Ano, víkend s Trvalou na Rádiu Beat, víte, o co jde, Dan Kohdu a zdraví od mikrofonu, je 14 hodin a 7 minut a pokračujeme v dalším programu další kapelou. Dokken, americká metalová kapela, která vznikla v LA v roce 1978, ovšem 80-ky to byla jejich doba. V roce 1989, tedy na konci 80. se rozpadla a o 4 roky později se znovu dala dohromady. Kapela má na kontě několik singlů, které se umístily v žebříčku Billboard Hot 100, například Alone Again, In My Dreams, či výborná skladba Burning Like a Flame a taky skladba Just Got Lucky.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: No jo, co se budem povídat, image i v Big Beatu hraje velkou roli, kort v těch osmdesátkách. No ale já myslím, že to platí pro i minulý, i následující desetiletí, i pro současnost. Tak, ale pojďme ke kapele, kde hlavní roli hraje především muzika a ne vizáž. Muzika, která je tedy luxusní. Mě uchvátila od prvních tónů, co jsem slyšel jejich první písničky a co jsem si poslechl jejich vynikající druhý album z roku 1990, Extreme 2 Pornography. No a teď už víte, že mluvím o této kapele, tedy o kapele Extreme, americká kapela, která vznikla v roce 1985. No a jejich hudba se vyznačuje propracovaností, skvělýma aranžema, výbornými výkony, instrumentálními, samozřejmě i skvělým pěveckým projevem, co si budeme povídat. Nuno Bettencourt, výborný kytarista, Gary Cherone, Patrick Bedger, Kevin Figuretto, Paul Geary, to jsou opravdu velký jména. Ta kapela točila především v 90. letech, ačkoliv patří svým stylem do let 80. První desku Extreme eponymní natočili v roce 1989, pak Extreme 2, jak už jsem zmiňoval, Pornography v roce 1990, zatím ta poslední se jmenuje Sex, je z roku 2023. Pustím vám pecku, která jede jako svině, co si budeme povídat. To je nářez luxusní, doporučuji dát, pokud máte prostor, možnost pustit si tuhle pecku naplný pecky, tak asi, protože to je opravdu hudba, která patří k těm, jako jak mám rád ty Judas, že jo, Painkiller a tak dále, to už jsem taky říkal mnohokrát, tak je to taková ta hudba, ta opravdu, no metalová, dobře, říkejme tomu metalová, hudba, která ovšem má tu sílu, vám opravdu roztáhnout cévy, a dostat vás z jakéhokoliv psychického a fyzického průseru. Asi tak bych to hodnotil. Get the Funk Out, Extreme.

0: čistotě a počtu kudr. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: Na velikosti záleží, ano, to se netýká jenom délky vlasů a hustoty porostu. To je takový obecný rčení, který všichni dobře známe, ale co jsem slyšel od dám, tak někteří říkali, že jde úplně o něco jiného, ale do toho nechci fakt zabývat, jenomže mě to teď jakoby trošku zaujalo. Tak, pojďme k další kapele, která patří k těm osmdesátkám, a to je kapela z Austinu, z Texasu, která funguje až do dnešních dob, ačkoliv vznikla v roce 1987, i když no, dobře, tak to není tak dávno. Jmenuje se Dangerous Toys. Je proslulá především tím, že má takový humorný texty. Jo, není to žádná nějaká, nejsou to žádný vážný úvahy. V každém případě jejich styl je hard rock, glam metal, a glam metal ten právě k těm osmdesátkám patří rozhodně. Jejich první album vyšlo ještě v 80. letech, pokud se nemýlím. To bylo album s názvem, hned vám to řeknu, eponymním, tedy Dangerous Toys. A vyšlo v roce 1989, jak jsem se trefil. Ovšem pak ty následující alba, které vyšly v 90. byly velice úspěšný. Především to druhý. Hellacious Acres z roku 1991, pak Pist 94, no a ještě vyšlo jedno album v roce 1995, The Artist for Madly Knows of Dangerous Toys. No a my si pustíme skladbu, která patří k těm slavnějším z repertoáru téhletý texaský kapely. Jak jsem říkal, glam metal, no ta jejich muzika je nadupaná, to teď za chvilku uslyšíte v písni Outlaw, a na rozdíl třeba Extreme, který jsou takový pestřejší v té aranži, tak tady to jede v jedné linii, ale vůbec to nevadí, protože to má svůj ksicht, má to svoji náladu, má to svůj náboj, takže pokud máte rádi tuhle tu nadupanou muziku, tak si zase užijete. A já budu rád, když si užijete.

0: jo.
1: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B.
3: No a další kapela, která už poněkud zapadla, i když fungují dodnes, ale nepatří k té úplné špičce světového big beatu, v každém případě kapela, která má obrovský kvality. Co si budeme povídat? Black and Blue. Americká metalová partička z Portlandu, z Oregonu, vznikla v roce 1981. A v té době ji založili kámoši ze střední školy. No, tak začali zkoušet, začali dělat muziku a měli velký štěstí, ale než k tomu dojdeme, tak ještě k tomu názvu Black and Blue. Oni se nejdřív jmenovali Movie Star, ale později si změnili jméno na Black and Blue podle vzhledu džínoviny a kůže. Black and Blue. No, kůže asi jakoby obecně tedy, ano, a nebo to může evokovat kůži černošskou, nevím, to v tom se nebudu šťourat, ale o to vůbec nejde, proč ne, že jo, samozřejmě. V roce, a teď k tomu štěstí, v roce 1982 tehdy ještě redaktoři hudební opravdu se pídili po nových kapelách, zkoumali, co hrajou, jak to hrajou, jestli v tom něco je, nebo není, kde jsou ty časy, kdy tyhle ty lidi pomáhali muzice. No to jedno, nebudu vzpomínat, takže se k tomu vrátím. V roce 1982 kapelu Black and Blue objevil redaktor heavy metalivýho časopisu Brian Slager, který slyšel jejich demáč. Písně Chains Around Heaven. No a tuhle skladbu, která ho zaujala, přidal do svého nezávislého kompilačního alba Metal Massacre, který taky představilo nováčky jako Metallica, Red či Steeler. Ano, tady o to jde, jo? Ty, o těch klukách by nikdo nevěděl, kdyby nebylo takových lidí jako Brian Slagle, nebo Slager, kteří potom píděli a ty kapely vytahovali na povrch a těm interpretům kapelám v podstatě zakládali kariéru, kterou si zasloužili. No, my jsme tady taky měli takovýhle redaktory, to je jasný. Asi víte, o kom mluvím, schválně, o kom mluvím. Který redaktor ještě za bolševika ve svých skvělých i rozhlasových hitparádách vytahoval neznámý jména a v podstatě je proslavil a vytvořil jim zaslouženě skvělou kariéru. Tak mě napište, když tak SMS-ku nebo maila, jo, takovej kvízek si dáme, fajn. Teď ale zpátky ke kapele Black and Blue a jejich ten demáč, který je proslavil a později byl samozřejmě natočen studiově. Skladba Chains Around Heaven.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Kultovní kniha o Jizerských horách slaví 50 let a chystá se její páté jubilejní vydání. Publikace Miroslava Nevrlého výrazně ovlivnila vztah lidí k Jizerkám a stala se symbolem. Nové vydání vyjde na podzim a připomene výročí i autorovi 93. narozeniny. Na česko-rakouské hranici vznikla stezka vzpomínek připomínající historii železné opony. Vede od památníku u Guglwaldu k přední Výtoni a na 10 panelech vysvětluje proměny pohraničí i život za komunismu. Více Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
2: V roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950. A v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
1: Nové keramické cihly mají tlumit hluk ve městech pomocí principu Helmholtzova rezonátoru. Jsou duté a různě perforované s vnitřními komorami, které pohlcují zejména nízkofrekvenční zvuky z dopravy. Při skládání vytváří členitý plastický povrch, který funguje jako protihlukový prvek. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: rizika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: Pro následující kapelu to bude platit dvojnásob. To ta věc, co se týče líčení. V každém případě 15 hodin a 9 minut. To je přesný čas. Od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. No a teď už ta zmíněná kapela, kapela, která je velice známá, vy znáte určitě úplně všichni, Twisted Sister, americká metalová kapela, která pochází z New Jersey, založena byla v roce 1972, takže samozřejmě patřila i do těch 70. Mezi jejich největší hity patří skladby třeba We're Not Gonna Take It nebo I Wanna Rock. Jejich videoklipy, tedy těchto dvou písní, jsou plný takového štiplavého, ironického, groteskního humoru. V mnoha jiných skladbách se skloubil odpor mladý generace, takový to znechucení, zhnusení k rodičům a kritikou vzdělávacího systému. To mi připomíná trošku motivy z The Wall, že jo? Zvlášť z toho filmu, pokud jste viděli, a věřím, že jste viděli, tam se tenhle ten motiv odporu ke škole a k takový tý, k tomu konzervatismu taky objevuje. No, Twisted Sister byli především tedy, nebo kromě jiného, tak bych to řekl, známí pro svý účesy, nošení ženského oblečení a líčení. No a to je, nebo tohleto vedlo k zařazení do glam metalové scény 80. let. Nicméně Dee Snider, frontman kapely, tenhle termín považuje za nevhodný, když budu citovat tady jeho výrok, ono vůbec, jako všimněte si, lidská společnost furt nějak škatulkuje, furt někoho se snaží zařadit do té a té skupiny, je to takový někdy legrační, já když to sleduju, jo, já když jsem byl mladý, tak jsem taky byl rád zařazován třeba, jo. A dokonce mě to, přátelé, dokonce mě to lichotilo, že jsem byl zařazen do nějaký skupiny, která mě fascinovala, jo, nebo tak. Ale teďka ke stranu si říká, že nechci být nikam zařazován. Já nechci už vůbec, aby mě někdo někam zařazoval nebo posuzoval, protože je to voprus a ztráta svobody. Takže se Snyderovi ani nedivím, že ho to štvalo, že ho někdo furt někam zařazuje do nějaké škatulek. V každém případě skladba Leader of the Pack, Twisted Sister.

ladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend s Trvalou na Radio Beat.
1: No a teď velice zajímavá partička a přiznám se, že jsem některá fakta ani netušil. No, já vám to za chvilinku objasním, co tím myslím. LA Guns, americká rocková kapela, hardrocková, taky tahle škatulka je pro ně tedy určena, vznikla v LA, to je z názvu patrný, že jo. Vznikla v roce 1983. No a první složení kapely bylo Tracy Guns, to je strašně důležitá osoba, jo, tenhle ten kytarista. A Rob Gardner v roce 1983 tedy. Krátce na to se spojili s Los Angeleskou kapelou Hollywood Rose. No, něco vám to asi už zní, že jo, jako, nebo nějak vám to zní v hlavě. V březnu 1985 vytvořili Guns N' Roses. Po krátkém působení v téhle nové kapele se Guns rozhodl obnovit LA Guns s novou sestavou, ve který byli Paul Black, Mick Ripps a další a další. V každém případě té první sestavě LA Guns se objevil i, no, kdo asi, že jo, Axl Rose, ano, je to tak. Axl Rose potom z té původní Guns N' Roses se odpojil a se Slashem dali dohromady mnohem slavnější partu Guns N' Roses. To jsem fakt nevěděl, přiznávám se, ale je to velice, velice zajímavý. V každém případě já se vracím tedy ke kapele LA Guns. No a prozradím, že první album eponymní natočili v roce 1988, druhý Cocked and Loaded v roce 89, pak třetí Hollywood Vampires, to nám taky něco říká, že jo, v roce 1991 a tak dále a tak dále. Poslední album The Devil You Know je z roku 2019. V každém případě kapela LA Guns patří do té partičky 80. let. Pouštím skladbu Never Enough.

0: průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá, stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Ano, vznikala skvělá muzika, charakteristická pro 80. léta, ale ty přesahy jsou samozřejmě velmi značný, takže nemůžeme určit jednoznačně, že tohle je hudba 80. let, protože přesahy do 70. nebo 90. jsou jasný. Takže je to trošku s takovým nadhledem. Doufám, že to i chápete. V každém případě jedna kapela, která do těch 80. zapadla, už díky tomu, že vznikla v této době a díky tomu, že ten Big Beat chápala po svém, tam je to teda znatelnější, tam můžeme s tímhle pracovat, jo? Že jo, tohle je muzika 80. let, takhle se tehdy hrálo a tak dále. Tak je kapela Winger. To byla rocková, metalová, dá se říct, kapela z New Yorku, vznikla v roce 1987. No a hned úspěch získala v těch 80. letech. Na konci teda 80. a pak na začátku 90. Vydala dvě platinové alba, což je obrovský úspěch. Winger, eponymní tedy, v roce 1988 a pak album In the Heart of the Young v roce 1990. V roce 90 byla taktéž nominována na americkou hudební cenu za, cituji, nejlepší novou heavy metalovou kapelu. No vidíte, v 90. letech se scéna změnila kvůli žánru grunge, to je taky takový jako přišel nějaký žánr a všecko zrušil, ne, tak to nebylo, prostě se to proměňovalo a vsakovalo navzájem do sebe, syntetizovalo. V každém případě po vydání třetího alba kapely Pool v roce 1993 popularita kapely Winger postupně upadala. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Higher and Higher. Je to typická skladba hardrockových kapel 80. let. Ne, řeknu to jinak. Je to typická skladba hardrockových kapel, ať se to šine od těch 70. přes 80. až do 90. Jo? Tak, už se rozumíme.

0: Na velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: No, sezónu jahod už máme za sebou, ale skladba Beatles Strawberry Fields Forever, ta je platná po celé roky, po celá desetiletí a v rokový muzice až co svět bude světem. Tak, ale pojďme ke kapele, která patří do těch osmdesátek, je to kapela Night Ranger, která, jak na to tak koukám, od roku 1991, kdy znovu obnovila činnost, funguje až do dnešních dnů, ale pojďme postupně. Tahle kapela vznikla v San Francisco v Kalifornii v roce 1982. Osmdesátky byly jejich léta, to byly velmi, velmi populární. Vznikly už v roce 1971. Až do roku 1980 se kapela jmenovala Stereo, potom Ranger od roku 1980 do roku 1982 a od toho 82. do dneška tedy Night Ranger. První album, když to tady budu zkoumat, tak tato kapela vydala v roce 1982, to se jmenovalo Doe Patrol, potom Midnight Madness v roce 83, další album Seven Wishes 85, Big Life 87, Man in Motion 88, jo, takže tady vidíte tu řadu těch alb v 80. letech, kdy tahle kapela byla velmi, velmi úspěšná, ale pozor, ona byla úspěšná i v 90. letech, nebudu jmenovat ty alba, stejně vám to nic neřekne, stejně jako mě, tedy pokud nejste nějaký skalní fanoušci týhletý kapely, a to, že funguje až do dnešních dnů, až do současnosti, dokladuje poslední album, který se jmenuje ATBPO, který vyšlo v roce 2021. Tak, máme tady představitele, nebo další představitele osmdesátek, kapelu Night Ranger, a já vám pustím skladbu You Can Still Rock in America.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Italská obec Varina na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla týkající se oblečení návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace. Holuby ve městě jsou problém, má to ale řešení.
2: Přemnožení holuby znečišťují veřejný prostor, ale i balkóny domů, poškozují historické budovy a jejich počet se dlouhodobě nedaří účinně regulovat. Variantou pro Znojmo by mohla být antikoncepce v krmení, případně městský holubník, kde holubům vymění vajíčka za atrapy. Holubníky slouží například už v Brně. První vznikl před 2 lety na střeše budovy magistrátu v Kounicově ulici. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Víkendový guláš pro vás připravil Tomáš Adamec a tady je další rocková klasika.

0: to točíš?
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Bí.
3: Ano, a pokračujeme ve víkendu s Trvalou, tedy 80ky, 16 hodin a 15 minut. Dan Kohout vás zdraví v další hodince. No a teď je kapela, která patří mezi ty top špičky, kterou nemusím vůbec představovat, ale jenom stručně. Kapela vznikla v roce 1973 v New Yorku. Kapela, která patří skutku mezi tu, tak nebudu to zase hodnotit, ale rozhodně top desítku těch nejsvětovějších kapel. Jak jsem říkal, vznikla v roce 1973, ale my jsme jakoby v osmdesátkách. To je fakt. Řadu svých slavných alb v 70. letech tato partička natočila, taktéž i v letech 80. Takže ji můžeme zařadit do obou desetiletí, dá se říct. No a teď už vám ji přiblížím tím, že řeknu jména, takový ty nejdůležitější. Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer, ten tam taky patřil, Eric Singer, Peter Chris, Ace Frehley, který už je v rockovém nebi, Bruce Kulick a další a další. Třeba Eric Carr, který už je taky v rockovém nebi, stejně jako Marks and John. No jasně, jde o kapelu Kiss, která v skutku je hybnou silou, stále ještě svou muzikou, hybnou silou rockového hnutí a rockové muziky, co si budeme povídat. Tak, pojďme si pustit Kysáky, pojďme si pustit skladbu, která se jmenuje Let's Spot the Eggs and Sex.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu B.
1: No a kosmetický kufříky, ty patří především k dámám, co si budeme povídat, tak teď tady máme ženskou kapelu 80. let, která nesla název Precious Metal. To byla kapela, která se sformovala v roce 1983 do roku 1992 plně aktivně fungovala. Debutový album Right Here, Right Now je z roku 1985. Já vám pustím od těchto holek 80., když to řeknu takhle, skladbu, která se jmenuje Bad Guys.

0: Malou na Radio Beat.
1: No, před chvílí jsme slyšeli samozřejmě Davida Bowieho, to je neskutečný umělec, který ho taky zdravíme do rokovýho nebe. Jeho písně vždycky rozeznáme, to si na něm cením. Ale tím nechci snižovat další rokový kapely umělce a interprety. Stejně jako kapelu Warrant, což je velmi výrazná kapela. Americká kapela, která vznikla v roce 1984 v LA. No a ta zaznamenala úspěch na konci 80. tedy a na začátku 90. tedy od roku 1989 až do roku 1996. Z 5 alby s prodejem přes 10 milionů kusů. V sestavě Jenny Lane zpěv, Jerry Dixon basa, Eric Turner kytara, Joey Allen kytara a Steven Sweet na bicí. Především díky svému debutovému albu se dostala do podvědomí fanoušku a vůbec celého světa toho rockového, tedy díky albu Dirty Rotten Filthy Stinkin' Rich z roku 1989. Tohleto album se stalo dvojitě platinovým, když to mám říct takhle, a jeden ze singlů Heaven se v žebříčku Billboard Hot 100 umístil na prvním místě. Já vám pustím jinou písničku, ale ono to je jedno, protože ty písničky Warrant jsou luxusní. Ta skladba se jmenuje Big Talk.

0: Kluci, průšvih. Vypadnul mi vlas.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá, stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: Ano, skvělá muzika by neexistovala, já to nechci říct takhle úplně stoprocentně, ale řada z kapel by se nedostala do povědomí posluchačů, kdyby nebylo skvělých DJů, redaktorů hudebních, novinářů hudebních, kteří dokázali ty kapely vyhmátnout, posoudit, poslat je do éteru, když to mám říct takto, a tím jim pomohli ke kariéře a pomohli k tomu, aby ty kapely oslovily miliony, miliony posluchačů na celém světě. Víte, na co narážím? Já jsem před 2 hodinama na to upozorňoval v souvislosti s jedním novinářem, americkým novinářem, hudebním publicistou, který jednu kapelu právě takhle dostal na vrchol, a teď jsem poznamenal, že my jsme měli taky takovýho publicistu hudebního, nesmírně inteligentního člověka, prozíravýho člověka, ikonu hudební publicistiky. Aha, jak jsem sklerotický, tak jsem si nemohl vzpomenout na jméno, já se omlouvám. Tak jsem vás poprosil, abyste mi pomohli, a vy jste mi pomohli, děkuju moc. Všem Jirkovi Mejzlíkovi, všem i ostatním. Ano, byl to Jiří Černý, který ho taky zdravíme do rokovýho nebe, vůbec se, myslím, nemýlím, protože tady tohle člověka, neskutečného mága hudební publicistiky, si ti rockeři hýčkaj, a já myslím, že Jirka Černý nemusí u nebeského báru nic platit, protože všechny ty panáky mu platí ti vynikající rockeři, který jsou tam s ním. Krásná představa, škoda, že se tam nikdy nedostanu, ale to je, tam by to mohlo být zajímavý. Ale zase v rokovém pekle taky nemusí být špatně, že jo, tak tam je aspoň teplo, to je jediná jistota, na kterou se člověk může spolehnout. Tak díky za pomoc ještě jednou, ano, Jiří Černý, musíme na něj vzpomenout, člověk, který posunul díky své činnosti dlouholetý rockovou a vůbec populární muziku na tu, pokud to šlo za toho bolševika, na tu nejlepší úroveň. Tak, teď kapela Tender, to je anglická kapela, která vznikla v roce 1989 v Londýně, takže se nám do těch 80. ještě vejde. Tato parta vděčí za úspěch, mimo jiné, svýmu prvnímu albu, ale vděčí producentovi tohoto alba, tedy Andy Taylorovi z Duran Duran. Vynikající kapela Duran Duran, ta cover deska, já ji mám doma, vždycky z toho občas, já to někdy přinesu do rády, abych vám z toho zase něco pustil. To je prostě luxusní. A Duran Duran, to byla taková, to se nedá říct poproková kapela, ani rocková, to bylo všechno dohromady, ale ve vysoké kvalitě. Takže se nedivím, že když Andy Taylor z Duran Duran produkoval první album Tender, že to dopadlo takhle skvěle. Tohle album kapela vydala v roce 1990, pak následovalo několik dalších úspěšných alb v letech 2000 až 2002 a 2009 až 2011. Kapela měla pauzu. Co se týče tedy jejich osudu v dnešní době, tak od roku 2011 nepřetržitě kapela Tender funguje dodnes. Ale my se vracíme do těch 80., tedy na konec 80. let. Pouštím skladbu, která se jmenuje Stormwater.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Staré přehrávače Walkman se stávají cennými sběratelskými kusy. Nejžádanější modely z 80. a 90. let se prodávají i za desítky tisíc korun, výjimečně i kolem 80 tisíc. Hodnotu výrazně zvyšuje dobrý technický stav a zachovalé příslušenství. Cyklostezka Ploučnice patří mezi velmi zajímavé trasy a přitom na ní není moc lidí. Většina úseku ale není klasickou cyklostezkou, jde o značenou cyklotrasu, takže pojede i po běžných silnicích. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
2: Vede v podstatě od pramene Ploučnice až do Labe. Malá část vede opravdu po cyklostezkách, jede se totiž většinou po komunikacích s malým automobilovým provozem, různě po smíšených stezkách pro chodce a pěší a skrze taky města po obyčejných ulicích, kde jsou vyznačené cyklopruhy. Ne, asi každý ví, že lze využít, pokud pojedete na kole, z Liberce lanovku, která vás vyveze nahoru na pláně, to znamená v podstatě těsně pod ještě. V tu chvíli získáte 93 km mírně klesající trasy, jedete víceméně podél řeky a ocitnete se nakonec v Děčíně. Tato trasa je vhodná pro cyklisty na jakýchkoliv kolech. Pokud pojedete na silničních nebo trekkingových nebo gravelových kolech, tak to zřejmě při vše tréninku zvládnete za jeden den. Pro většinu lidí je to ovšem doporučené spíš na 3 dny. Není problém kdekoliv stanovat, protože po cestě potkáte kempy. Kdekoliv se můžete ubytovat v penzionech i trošku horších hotelech, protože projíždíte vesničkami a městy. A pokud jste opravdu drsní, tak stačí, když si vezmete jenom spacák, karimatku a k večeru si lehnete kdekoliv u cyklostezky, protože buď jsou tam odpočívadla, anebo jsou tam lesíky, kde složíte hlavu.
1: Na internetu je levný open source robotický vysavač UMVU. Projekt vývojář sdílí na GitHubu a chce se vejít do 4,5 tisíce korun. Zařízení využívá Raspberry Pi a běžné díly z komerčních vysavačů. Cílem je alternativa ke strojům kolem 11 tisíc korun. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

0: velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na Beatu.
1: Tak nevím, kolik kudrn měli kluci z kapely Great White v 80. letech, ale tady koukám na fotku z roku 2008 po kudrnách, ani stopy, ale zase mají docela pěkný kulínka na hlavě, no tak hold, někomu to sleze, někomu to nesleze, ale můžou vzpomínat na staré fotky určitě z 80. let, kdy to byly hároši. Takže zpátky ke kapele Great White. Jinak prosím tě, nebo prosím vás, je 17 hodin a 16 minut. Posloucháte Radio Beat, Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. Kapela Great White vznikla v LA v roce 1977. První úspěchy přišly ale až na začátku 80. let a posléze potom s dvěma alby. Platinový album On's Bitten z roku 1987 a potom velmi úspěšný album Twice Shy z roku 1989, z kterého vzešly singly Rock Me a On's Bitten. Twice Shy, tento single se pak dostal i do vysílání MTV, kde zaznamenal obrovský úspěch. Kapela Great White funguje až do dnešních dnů, totiž tedy upřesním, fungovala nepřetržitě od roku 1977 až do roku 2001. To je docela super, že jo? Pak si dala 5 let pauzu, respektive 6, a od roku 2006 funguje do současnosti. Samozřejmě, že tam došlo k výměnám muzikantů. Tak to bývá, protože aby kapela takhle vydržela nepřetržitě mraky let, to snad jenom vysáči. Uměj, vidíte. Great White a Alone, jeden z velkých hitů této party 80. let.

0: Šánky, jo?
1: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu Beat.
3: Tesla. To je americká kapela, která vznikla v roce 1981 v Sacramentu pod názvem Earth Shaker. Od roku 1982 potom hrála pod názvem City Kid a roku 1986 si změnila název na Tesla. Téhož roku vydala už pod novým názvem svý první album Mechanical Resonance, později vydala několik dalších alb. Jedinými stálými členy kapely jsou Brian Reed a Frank Hannon. Tohle jméno znáte určitě. Tak pojďme rekapitulace jejich diskografie. Mechanical Resonance 86. The Great Radio Controversy 89. Psychotonic Supper 91. Bust and Nut 94. Takže vidíte, tady už jsme mimo ty devadesátky. Ty první dvě alba se vešly do těch osmdesátek, tedy mimo osmdesátky chci říct, ty první dvě alba se vešly do osmdesátek, ale teď už s albem Psychotic Supper jsme v letech devadesátých. Poslední album Shock vyšlo v roce 2019. Tesla, Edison's Medicine.

0: vnitra až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na rádiu Beat.
1: No a máme tady další kapelu, kterou se přiznám, já vůbec neznal, jmenuje se Lord Tracy. Tato kapela vznikla v Memphisu, tedy ve Spojených státech, v roce 1985. Nakonec ta 80. léta, tedy ta druhá polovina, až do začátku 90. tak byla pro tuhle kapelu nejúspěšnější. Tato parta existuje do dnešních dnů, protože od roku 1991, kdy skončila na čas, si dala pauzičku takových 14 let skoro a v roce 2004 se opět chlapci propojili a tato kapela funguje dodnes. To je vůbec takový zajímavý fenomén, jak ty kapely i na starý kolena, když to tak vememe, že jo, když byli ještě mladíci, krásní mladí a hebcí, fungovali, pak se rozpadli, no z různých důvodů, to je jasný, rodiny, hádky a nevím co všechno, ještě chlást, drogy, co si budeme povídat a potom, když už tak jako se blížili k tomu důchodovému věku, tak se zase dali dohromady a některý s velkým úspěchem, musím říct. Tak to je docela hezký zjištění a taková naděje pro nás muzikanty. Pojďme si pustit skladbu od kapely Lord Tracy, In Your Eyes.

0: Vytrvalou na Radio Beat.
1: To je zajímavý, že mě vždycky ten Mark Knopfler a jeho kapela Dire Straits uklidní. To je taková pohodička. No, já jsem se bavil tuhle s někým, když jsme muziku poslouchali, tedy muziku Dire Straits, že ho to uklidňuje až do mrtva, že u toho usíná. No tak nevím, každý máme jiný vnímání, ale pojďme zpátky k těm osmdesátkám. Další velice zajímavá kapela, Faster Pussycat. Kapela, která vznikla v LA v roce 1985. Tuhle partu založili zpěvák Tame Down, kytaristi Greg Steele a Brent Musket a baskytarista Kelly Nichols. Kapela od té doby své existence prošla řadou změn v sestavě, přičemž Down zůstal jediným stálým členem. Tak, tedy zpěvák a frontman. Pojďme si pustit skladbu od této kapely, která, počkejte, já vám ještě teďka zjistím, jak to s klukama je, jestli už se rozešli nebo nerozešli. V každém případě nerozešli, přátelé, fungují dodnes. Kapela Faster Pussycat dali si taky pauzu od roku 1993 až do roku 2001 a doteď tedy jsou pospolu, jak jsem řekl, jediný Down je stálým členem této party. Teď už to nebudou kudrnatý kucí, že jo? V téhle době už to budou taky postarší pánové, ale hlavně, že hrajou. Co si budeme povídat? Tak, pustím vám skladbu ještě ze jejich dávných mladých let, tedy kapely Faster Pussycat, Shootin' You Down.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: S gulášem je tady Tomáš Adamec. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších dnech o něco příjemnější. Dopravní podnik oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Tip na prázdninový výlet má Savana.
2: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a pokračujeme v rokové klasice.

0: kluci, průšvih. Vypadl mi vás.
1: Ukáž? Tak to je mi líto. Potřebujeme novýho basáka.
2: Za času, kdy hustota porostu byla důležitá, stejně jako třeba kytarové solo, vznikala skvělá muzika. A právě tu si připomínáme. Víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
3: S následující partičkou se ještě do těch osmdesátek jakž takž vejdeme, ale já vám to vysvětlím. Tahle kapela vznikla až v roce 1990, ale hudbu, kterou hraje a kterou v těch devadesátkách hrála, tak patří přece jenom do těch 80. let, no jak by taky ne, protože v 90. se sice kapela dala dohromady, ale muzikanti už čerpali z muziky 80. let. Navíc je ta kapela velice srandovní, zábavná a vy moc dobře znáte. Jmenuje se Jekyll, americká kapela od roku 1990, jak jsem řekl, působí. Nejvíc populární se stala díky své skladbě The Lumberjack na jejich debutovém albu Jekyll, ve který zpěvák frontman kapely Jesse James Dupri hraje na motorovou pilu. No, nejen v téhle skladbě, on hraje na motorovou pilu, jelikož to měl úspěch i v dalších peckách repertoáru kapely Jekyll. Ale je pravda, že už mně přišlo, když jsem slyšel ty skladby ostatní, že už je to takový samoučelný, že už je to takový jako opakovaný vtip, není vtipem. Asi takhle bych to charakterizoval. V každém případě jejich první album Jekyll vyšlo v roce 1992. Tedy s ohledem na ty osmdesátky až v roce 1992. Ale přátelé, nebudem se tím zabývat. Co říkáte? Pojďme si pustit další skvělou pecku kapely Jekyll, I Stand Alone.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: velikosti záleží. Stejně jako na hustotě a počtu kudrn. To je zákon. Pro notové zápisy i vlasový porost. Víkend s Trvalou. Na beatu.
1: Zajímavý je, jak se některé názvy kapel opakujou dokonce v tom v té generační posloupnosti, protože Steel Panther to je název, který prostřídalo hodně kapel. Taková jedna z nejslavnějších byla kapela z roku z 90. let spíše, ano, nebo na přelomu milénia. Ale já mám na mysli kapelu Steel Panther, nebo Panther, chcete-li, která patřila do těch 80. let. Nakonec styl té muziky, nebo sound té muziky, to je asi přesněji řečeno, odpovídá tady tomu desetiletí. The Burden of Being Wonderful, Steel Panther.

0: natočíš.
1: Říkám, že jo.
0: No, aby to nebylo málo.
2: Víkend s Trvalou. Na rádiu B.
3: No a máme tady další kapelu, která patří do těch osmdesátek, ačkoliv vznikla už v roce 1976 v Baltimoru. Kapela Kix, znáte ji? Možná neznáte. Já taky jsem se musel dopátrávat do jejich historie. V každém případě jejich lídrem nebo takovým guru byl Donny Pernell, baskytarista, klávesák, zpěvák, tedy jako back vokalista spíš, jako doprovodnej, ale hlavně autor písní, ano, což je důležitý, protože když nemáte co zpívat, tak jste druhý. Takže opravdu Donny Pernell byl tvůrcem písní kapely Kix. V každém případě tato kapela fungovala nejlépe, nebo ty zlatý časy, byly od roku 1976 do roku 1996, takže 20 let vlastně, což je slušný, co si budeme povídat. Pak se dala kapela dohromady v roce 2003 a fungovala, přátelé, dalších 20 let. Až do roku 2023. Nedávno se teprve kapela Kix rozpadla. Tak si tuto možná polozapomenutou kapelu připomeneme. Tak jak kde, že jo, polozapomenutou. Nevím, jestli tady v Čechách, jako vy, posluchači rádia Beat, jestli znáte, jestli máte nějaký povědomí o téhle partě, ale třeba ve Spojených státech na tuhle partu vzpomínají dodnes a poslouchají desky dodnes. Bůh ví, She Dropped Me the Bomb, Kix.

0: muzika až ze samotných hlubin kosmetických kufříků. To je víkend s Trvalou na Rádiu Beat.
1: No a tento víkend končí, přátelé, před náma je poslední píseň a musím říct, že ta píseň je od kapely, která je typická pro 80. léta, alespoň tady u nás v Evropě, ale já myslím, že i v Americe, tedy po celém rockovém světě. To rozhodně já jsem o tom přesvědčen. No a ta kapela, už asi tušíte, její název je tedy ze Skandinávie, abych tak jakoby napovídal. Takový dvě úhlavní osobnosti týhletý party, Joey Tempest a John Norum, tedy zpěvák a kytarista. No a vy už asi tušíte, že jde o kapelu Europe. I tou vizáží samozřejmě kluci kudrnatý, vidíte, tak byli vlastně symbolem těch 80. let a Final Countdown je jejich největší hit, klidně to můžu takhle označit, je taky takovou symbolickou písní, takovým tím zvukem 80. Tak, já vám nepustím tuhle skladbu, ta už je fakt ohraná, ale další jejich hit, který taky velice dobře znáte, Love Chaser od Europe. No, máme tento víkend za sebou vzpomínky nádherný na 80. léta, no a příští víkend bude taky velice zajímavý, ale nebudu vám to prozrazovat, já se na vás budu těšit samozřejmě v úterý v rokový zpovědnici. Tak, za chvilinku už Větrník a pak Hard and Heavy. Krásný zbytek neděle vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky a nazdar zase.

Větrník na Rádiu B. Prázdniny se půlí a větrník je v ráži. Mám na mysli pořad Rádia B, který po tisící z té páté připravil a uvádí Jaromír Tůma za technické podpory Pavla Černocha. Do obrátek ho uvedl pompézní start v podobě nahrávky The Big Snit z dvojalba The Moth, které 29. května vydal Devin Townsend. 54-letý kanadský zpěvák, kytarista, skladatel a producent tak přispěl do našeho pořadu po 11. na rozdíl od nováčka Jereda Nicholse, který ho střídá. 18 let mladší zpěvák a kytarista původem z amerického státu Wisconsin si jako trvalé bydliště zvolil Nashville, ale více než zdejší country ho ovlivnilo blues. 5. června vydal 4. album Louder Than Fend a na něm jsem si zaškrtl titul Pretend.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Německo-britská formace s americkým zvukem. To jsou Lake z Hamburku, další debitanti ve Větrníku. Ačkoliv kapela vznikla v roce 1973, ještě než do ní vstoupil zpěvák Ian Husick ze skotského Dundee, já o ní zavadil až letos po vydání alba Four, které má za úkol překlenout 12-letou ediční pauzu. Naše ukázka nese název Boy on a Mission.

0: Týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Králové švédského doom metalu, tak se v reklamě pasuje v roce 2013 založená kapela Borolord z Göteborgu. Na šestém albu Neverending, které vyšlo 29. května, se triu dostalo nečekané podpory. Dokončilo je v Ashlandu v americkém státě Oregon ve studiu Audio Show. Jehož majitelka Sylvia Messi se aktivně podílela na míchačkách. V hudební branži má tu nejlepší pověst. Vždyť u ní nahrávali Prince, Johnny Cash, System of a Down a, což bylo pro Švédy nejvíce směrodatné, Tool. Tam se zrodila i naše ukázka,

0: Petr.
1: Na Rádio B.
2: Nejenom Davina Townsenda s úvodní písně, také skupinu Evanescence z Little Rocku v americkém státě Arkansas vítáme v našem pořadu po 11. Alternativou, industriálem, elektronikou, symfonikem a v neposlední řadě gotikou zasaženou a inspirovanou kapelu posloucháme už od roku 2003, kdy vyšel její první longplay. Také letos má díky 6. albu Sanctuary vynikající parádové bilance. Poslechneme si z něho Beautiful Lie a povšimneme si nové basistky Amy Anzai.

Větry. Na Rádiu B. Devátou čárku za účast připisuju kapele August Burns Red. Na to, že kapela z Lancasteru v Pensylvánii hraje nekompromisní metalcore a následující 4 minuty stráví v křeči, je ta devítka číslo, které by si možná někdo, například má manželka, rád nechal vysvětlit. Na to mohu odpovědět jedině. Takové hudbě si mě vychovali kapely Blue Cheer a Grandpa Railroad v 60. Pojďme na vypalovačku Sonic Salvation z letošního 11. alba Season of Surrender.

0: Ten se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dvěma pravidelným rubrikám Ploužáku a Kládě se dostane skutku exkluzivního zastoupení. Tančit v pomalém tempu a v důvěrném obětí můžete při skladbě Ed Our Bleakies, kterou se ve Větrníku prvně představí skupina Horn z německého Paderhornu. Od roku vzniku 2002 se hlásí k pohanskému black metalu a nás uhrane lamentem z 11. alba Apocalypse 16-18, které vyšlo 5. června.

0: Větry na Rádiu B.
1: Také následující ansámbl se trefí do 11. vystoupení na vlně Větrníku. Pro zařazení do rubriky Kláda ho odliší mnohé, nejenom stopáž. K datu 5. června pro dnešní pořad dominujícímu vyšlo totiž dvoj CD Symphonic experimentální skupiny Vojvod. Po 16 studiových albech se Kanaďané rozhodli pro živák, na kterém znásobili své umění hostujícím symfoniákem. Natáčelo se loni 4. června v Grand Theatre de Quebec a jako vzorek poslouží snímek Holographic Thinking.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: 5. červen si pro vydání 4. alba Requiem for Pipe Dream zvolila také jeteborská supergroup Sayera, v níž se v roce 2017 sešly osobnosti se zkušenostmi z kapel In Flames, Camelot, Shining a Angle. Největším esem je ovšem zpěvák Joakim Kirin. Ten přišel ze skupiny Amarante, kterou jsme měli ve Větrníku 10krát. Skupina nahrála na desku některé tituly z kmenového repertoáru nově a k něm patří i naše ukázka Superman.

0: Větrník.
1: Radio Beat.
2: Výběr muziky pro Větrník osciluje mezi dvěma protipóly. Více je desek, které odkládám, aniž bych na nich objevil jedinou nahrávku pro sebe a především pro vás. Mnohem méně je disků opačného ražení, které bych nejraději přehrál celé. Do té druhé kategorie náleží soubor Evergrey, od něhož si vybírám hudbu už po 25. Rovněž on pochází z nedostižného Göteborgu a 5. června vydal 15. album Architects of New Wave, z kterého pouštím Call of Your Lions.

0: Ten se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Jakkoliv tedy chválím skupinu Evergrey, neumožním jí vítězství v dnešním minižebříčku nejhranějších kapel ve Větrníku. O jednu příčku jí svou 26. prezentací předstihnou Shinedown z Jacksonville na Floridě. Rokoví umělci tohoto roku podle nedávných výsledků ankety internetového srdečného anebo srdcového rádia, no prostě rádia Heart v USA, vydali 29. května 8. album s úsečným názvem 8. A tam jsem vyhledal píseň Deep End, kterou se s vámi pro tento týden loučí Jaromír Tůma. Come on.

Radio Beat. Protože je neděle večer, anebo teda úterý ráno, v každém případě ten čas vyhrazený pořadu Hard and Heavy ve vysílání Rádia Beat. Není úplně překvapením to, když si teď řekneme, že pořad Hard and Heavy tady na Rádiu Beat je v plném proudu. Standa Rubáš s vámi, přeju vám býťáci příjemný poslech, ať už tedy v neděli, nebo v úterý, ať už v premiéře, nebo v repríze. Tak jako tak vám můžu slíbit 4 hodiny tak trošku tvrdší muziky. Začali jsme vlastně zjemna, no taky jsme začali někde na začátku toho všeho a té nové vlny britského heavy metalu, která k nám přitáhla Iron Maiden, která k nám přitáhla Judas Priest, ale taky spoustu dalších kapel, no, které se dost možná třeba i dneska tak trošku zapomíná, staromilci dobře vědí, o koho že se jedná, no a nestaromilcům je třeba to připomínat čas od času. Tohleto přesně totiž byl ten příklad, kdy jsme si dali něco takového, co už dneska jenom opravdu znalci osmdesátkového britského heavyku podle názvu dají dohromady a co se jmenuje a jmenovalo Tank, neboli Tank. Tak tahle ta kapela, ta otevřela dnešní vysílání pořadu Hard and Heavy z Run Like Hell. Zároveň je to příslib do budoucna, protože tahle ta partička se chystá vydat deluxe edici desky Filled Hounds of Hades a mělo by to být už někdy brzo, teď v průběhu srpna, takže jste-li sběratelé a fandové téhle staré muziky, tak tohle to může být jedna z těch věcí, kterou vám já tak můžu jako přislíbit a připomenout a upozornit na ní. A musím říct, že dneska v dnešním dílu tak nějak se nám toho prostě sešlo, tak budu slibovat a upozorňovat až do úplného uslibování. Třeba i v případě té další muziky. Nová deska a nová muzika Doropeš se chystá, to už není žádný tajemství, teď jenom vychází v rozhovorech různé střípky toho, co už ta Dorka má všechno vymyšlený, složený, natočený, jak to bude vypadat, jak to bude znít, no a ten výsledek, ten se už nezadržitelně blíží. Pojďme si taky tady pustit její muziku, když je tady o ní řeč, a pojďme si vzpomenout na tu desku, která vycházela, jestli se nemýlím, v roce 2018 jako Forever Warriors.

0: beatu.
1: Abychom u těch starých partíček a muzikantů ještě chvilku mohli vydržet, i když dneska nás taky, tak jako obvykle, čeká taková ta nepsaná rubrika, ať se mládí vyrovádí, tak jsme si po Doropeš a její Turn It Up dali taky Diamond Head, i když muziku poměrně novou, tahle ta byla z roku 2016, Shout at the Devil z desky Diamond Head v té verzi 2016, tak Diamond Head, jak dobře víme, je už taky jedna z těch kapel naprosto klasických, navíc personálně, částečně provázaných s kapelou Saxon. To znamená, že Diamond Head teď budou muset zase vyhlásit nějakou koncertní pauzu, protože Saxon se dávají do pohybu. S novým albem, s novou muzikou, s novým turné vyráží po všech těch zdravotních peripetích, se kterými se Biff Bifford a jeho parta museli poprat v minulosti blízké, tak konečně to mají za sebou a můžou vyrazit na turné. A tak Diamond Head se právě ozývají s tím, že už to tak jako začínají brzdit, upozaďovat a Saxon jsou teď tou kapelou, která bude mít naprostou převahu ve všem plánování koncertních aktivit. Říkám to tak proto, že Saxon si dáme právě teď, vzpomeneme na desku Carpe Diem a pustíme si All for One.

0: na Rádiu B.
1: Za námi Saxon a jejich All for One, taky za námi Halloween, velký Halloween, nový Halloween, prostě ten orchestr, co aktuálně je na turné se dvěma, respektive třema zpěváky. Rise Without Chains je věc, kterou najdete na albu Halloween, a k tomu kapela musela dospět. Většinou to bývá tak, že je tu bezejmenou, nebo někdo říká stejnojmenou desku, abychom se rozuměli, tak kapely vydávají na začátku, když se tak nějak nechtějí úplně babrat s názvem alba, no a některý kapely k tomu musí dojít, Halloween k tomu došli až poměrně pozdě, v roce 2021 vydali desku, která se vlastně nijak nejmenuje, a už se chystají vydávat další. U nás teď aktuálně oslavili své 40. výročí v té velké partě, to bylo na festivalu Masters of Rock, k tomu se ještě budeme mnohokrát vracet během dnešního Hard and Heavy, a zároveň, jak jsem říkal, si budeme slibovat. Teď třeba jeden z těch nejčerstvějších článků a rozhovorů, který jsem četl, tak tam Michal Kiske prozrazoval, že nového materiálu mají muzikanti naskládáno už tak 90% a stejně tak daleko jsou v těch všech pracích okolo toho, aby se přiblížili tomu milníku, kterému se říká vydání alba. Takže bychom už brzy měli dostat do ruky už něco hmatatelného, slyšitelného, ať už je to třeba single, nebo třeba nějaké konkrétní kontury toho, jak kdy vyjde nová deska a podobně. Tak uvidíme, těšme se na to. Halloween jsou aktuálně za námi, no a Hammerfall, to jsou ti, kteří jsou aktuálně před námi. A ti z vás, kteří koukají na web Rádia Beat, na ten playlist, který je tam zveřejněný, už to stejně dávno víte.

0: Radio Beat.
1: Hammerfall a jejich takřka titulní skladba zvaná Let the Hammerfall a potom zase ohlédnutí za starými časy společně s kapelou Judas Priest a jejich naprostou klasikou, která do dnešních dní se prostě dočkává velké pozornosti jak samotné kapely, tak fanoušků. The Ripper vycházela ovšem poprvé v roce 1976 na albu Sad Wings of Destiny. Dá se tady snadno i

muzikanti z této kapely, ale i z té druhé kapely, která nám je tak jakože trošku dala, a tím se myslí LOAT. Ta odbočka, za kterou stáli tenkrát Jonas Wolf a Fabian Erny, tak se pojmenovala Illumishade, no a Illumishade se to jmenuje do dneška, s tím, že oba dva těhleti zmínění, kteří stáli na začátku, tam stojí i v tuhletu chvíli. Dvě desky má tahleta kapela na hrbu, jedna vycházela v roce 20, ta se jmenovala Ecliptic, ta druhá se jmenovala Another Side of You a vycházela v roce 2024. Loni jsme si dali takové malé orchestrální ípko. No a letos je zase čas na nějaký studiový materiál, což tahle ta kapela nejenže netají před svými fanoušky, ale už dává i takové nějaké ochutnávky v podobě dvou singlů. Jedna ta píseň, která už je z tábora Illumishade oficiálně venku, tak ta nese název Heatwave, a ta druhá, kterou tady mám, takže můžu sloužit dvěma hned naraz, nese název Paralyzed. Jak budou znít nový Illumishade? No takhle.

0: Radio Beat.
1: Illumishate a v tom prvním případě ještě navíc doplnění o vzácného hostra, protože Adrian Cohen je připsáno za takovým tím lomítkem feat v případě skladby Heatwave a potom Paralyzed. To byly dvě ochutnávky nové muziky z tábora téhleté švédské partičky. Já jsem už mluvil o tom, že ten, kdo kouká na playlist na webu, Facebooku, Instagramu a všech možných dalších sítích, nemůže být překvapen tím, co přijde, tak ti už se dočetli a ti ostatní se musí nechávat překvapovat tím, co ze mě vypadne a co se mi tady ozve z přehrávače, ale může se stát, že leckdo i ten, kdo kouká na playlist, tak si neuvědomí tu prazvláštní věc, která nám v tom playlistu nastává právě teď. Není to náhoda, mohlo by se to tak tvářit, že tady mám Firewind a že tady mám Kinga Diamonda, ale ve skutečnosti to spolu souvisí a mám pocit, že v tom uplynulém týdnu ve světě těch rockově metalových novinek. Tohle bylo opravdu velké překvapení, když se oznámilo, že Kinga Diamonda opouští jeho pravá ruka Andy LaRock. Po těch dlouhých letech se tenhle ten kytarista bude věnovat muzice, kterou už jsme si tady taky představovali, tady v rámci toho ne solového projektu, ale té odbočky Lex Legion, která před několika málo dny vlastně nebo týdny šla oficiálně do světa. To byl první šok a druhé, nechci říkat, že šok, ale trošku možná překvapení, je jméno kytaristy, který Andyho v sestavě Kinga Diamonda má nahradit do budoucna. A to je Gus G. Tak vidíte, to je rošáda ve světě rockové muziky. Právě proto jsou tyhle ty dvě kapely, teď už můžu říkat, že příbuzné, nasazeny do dnešního playlistu hned vedle sebe.

0: na beatu.
1: Jsou to věci na tom světě, já jsem zvědav, jak to bude fungovat. Nepochybuju, že v rámci živého Kingova hraní si s tím Gus G poradí úplně bez problémů, protože je a vždycky byl fenomenálním kytaristou se zkušenostmi z záskoku nebo živých hraní s kdekým a tohle to si myslím, že nebude žádný problém. Leda, že by si pánové tak nějak osobně nesedli, ale to už bychom asi věděli, nebo oni by to minimálně podle mě měli vědět v rámci toho, že se kytarista asi už nějakou dobu hledal a myslím si, že v táboře King Diamond tohle to nebyla úplně rána z čistého nebe, tak jako pro nás pro fanoušky. Jsem zvědav, jak si Gus G poradí třeba v případě skládání nějakého nového materiálu, protože King nám novou desku slibuje, lecos už na ní má, ale zřejmě to není všechno, protože to už bychom tu desku pravděpodobně měli. No a tady si pojďme říct, že kytarový podpis Andyho Laroka, tak ten je skutečně z těch impozantně rozeznaných. I když nehraje Andy s Kingem, tak tu kytaru jeho prostě člověk pozná a ty harmonie, které on používá, tak jsou pro něj tak specifické, že tady to podle mě Gus bude mít o něco možná složitější. Ale třeba se taky možná pletu a uvidíme a celé nás to příjemně překvapí. Tak jako mě příjemně překvapilo vystoupení Marilyna Mansona minulý týden ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock a to nejsem rozhodně jeho skalní fanda, nikdy jsem nebyl. Ale nutno říct, když vynecháme všechny takové ty věci okolo a humorné historky ze zákulisí, kterých v případě Marilyna Mansona opravdu nemám mnoho, můžu jenom říct, že to je opravdu divný pán, tak ta show, která tam proběhla, musím říct, že ta mě tady uchvátila, protože byla vlastně strašně jednoduchá, ale strašně působivá. Ta osobnost Marilyna Mansona je obrovská a pak vám stačí fakt jenom trochu kouře na pódium a přemýšlet nad tím, jakým úhlem svítí, který světlo, jakým výkonem a vytvoříte vlastně něco, na co se velmi pěkně dívá. Zároveň sotva Marilyn Manson vystřelil ze zákulisí festivalu Masters of Rock, tak vypustil do světa klip k nové skladbě Front Toward Enemy, tu si dáme ještě předtím, ale stihneme to, co v playlistu Hard and Heavy máme předtím a to je Tristania, vzor 2010.

Tristania, jejich Patriot Games, potom ten zmíněný Marilyn Manson Front Towards Enemy a do třetí nohy a tím tedy přes celou na začátek hodiny druhé v pořadu Hard and Heavy. Taková spící supergrupa zvaná Headhunter, která vznikla už v roce vlastně 89, když to budu počítat celé, a vlastně funguje pořád do dnešních dní, tvořená trojicí Jarech Michael, tedy toho, kterého můžete znát z mraků různých kapel od Axla Rudipela přes Gravedigger, přes Mekong Delta, hrál v Rage, v Running Wild, v Saxon, hrál ve Stratovarius, tak ten je jedním z těch pilířů téhleté kapely. Potom Uwe Hoffmann, spojený třeba s kapelou Talon, no a potom Schmier, spojený třeba s kapelou Distraction, nebo Panzer a mnoha dalšími kapelami. V roce 90 to páni dali dohromady, vydali nějakou tu muziku, to jako jo, to zase pojďme si říct, že Parody of Life, Bizard of Gardening Accident, Rebirth a taky Prayer Side of Society, to jsou čtyři plnohodnotné desky téhleté kapely, která ale vlastně, ač oficiálně funguje, tak oficiálně nefunguje, takže teď vám od nich žádnou novou muziku slibovat nemůžu, naopak můžu nabídnout, a to jsem taky udělal, ohlédnutí za starými časy, aby nám to nezapadlo v paměti, tak jsme si vzpomněli právě na tu desku Rebirth z roku 1994. No a můžeme pokračovat, hýbaj zpátky do let 80. ať taky nehrajou furt jenom nové kousky, a pojďme si připomenout Practice What You Preach, tuhle tu slavnou desku slavné kapely Testament, odtud si dáme Perilous Nation, no a potom Fear Factory s albem, které teď aktuálně vlastně oslavuje pořád ještě své kulaté narozeniny, i když letos už kulaté nejsou, vzpomeneme na The Manufacture z roku 1995.

rádiu B. Testament, Fear Factory, odškrtnuto, jdeme dál k tématu, které už jsme tady společně otevřeli před, já nevím, kolika týdnem, dvěma, zkrátka, když jsme tady hráli věc, která přišla sem do studia Beatu a byla pro mě taková trošku překvapivá, protože ne úplně běžně se hrajou akustické věci kapely jako třeba Amon Amarth, ale oni ji tenkrát poslali do světa, no a to se nemohlo obejít bez toho, aniž bychom si toho všimli. Je to taková trošku věc, která upozornila zase po nějaké době na stránkách časopisů a stránkách předních všech možných webzinů a stránek, který se věnují metalové muzice, že Amon Amarth tady spolu s námi stále jsou. A přestože možná si člověk může myslet, že v nejbližší době upadli tak jakože do stínu, aby na ně nebylo tolik vidět, tak oni v tom stínu leco zprováděli. Takže už můžeme klidně říkat, že 2. října roku 2026 nám vyjde nová deska kapely Amon Amarth. Bude se jmenovat The Allfather Awakens. No a jednou z těch věcí, kterou bude obsahovat, tak je i ta, kterou si pustíme my teď tady, protože to je jeden z těch singlů, který dorazil. Přečet bych to asi jako Gjallarhorn. Tak pokud moje úslovnost není úplně taková, jak byste si ji představovali, protože tady v těch severských jazycích se pohybujete lépe než já, odpusťte mi to, ale v každém případě takhle, touhletou písní, bude ta nová deska kapely Amon Amarth začínat. To už se ví.

Amon Amarth za námi a nebudu se vůbec pokoušet znovu přečíst název té skladby, která uvozuje tu novou desku, která je v běhu a v říjnu se jí dočkáme. No a potom Make the Demons Obey, tedy jeden z nových singlů z kategorie Ať se mladí vyrovádí, tedy pojďme někam do světa metalcoreu a hardcore punku, v tomhle případě do Connecticutu a místa zvaného Bridgepoint, protože odtud je kapela Hatebreed. Taky už nějaký ten pátek v roce 94 vznikly, takže toho za ní mi je dost natolik, abychom takovouhle partu a tuhle partu brali zcela vážně. Stejně tak vážně můžeme brát i zvěsti o tom, že i Hatebreed na letošek pro fanoušky novou muziku chystají. Zatímco ta poslední, zatím pokud se nemýlím, vycházela před 6 lety, Weight of the Fall Self, tak Fatal Paradox je název té letošní, která právě je uváděna i touhletou věcí, která právě teď dozněla The Demons Obey, tu jsme si pustili jako jednu z ochutnávek. Kdo kouká na playlist, tak jasně vidí, že ještě jednu ochutnávku ze stejné nahrávky bych tady pro vás měl mít a to taky mám, takže si pojďme dát ještě do druhé nohy to, co Hatebreed nachystali pro letošní rok a jmenuje se to Kill Count Increase.

0: na beatu.
1: Za námi je tady druhá do páru od Hatebreed a potom vzpomínka na Alexiho, tady Children of Bodom a Bodom After Midnight. Tahle muzika je právě teď za námi. Kéž by všechny zprávy, které takhle člověk může přinést, a to teda nejenom do Hard and Heavy, ale obecně takhle do rádia, byly jenom ty pozitivní. Bohužel život je takový, že ne vždycky můžeme vládnout jenom tou pozitivní náladou a teď třeba budeme vzpomínat dál, a to společně s kapelou Sick of It All, protože z tábora Sikovek přišla právě v tomto týdnu taky jedna velmi nešťastná zpráva, která říká, že Luke Collar, tedy člověk, kterého můžete mít právě s touhletou kapelou Sick of It All spojeného jako vokalistu, tak prohrál svůj boj s rakovinou jícnu. Dlouho se s ní pral, ale nakonec prostě ten příběh končí takhle smutně s tím, že Luovi bylo 59 let. Proto i dneska je tahle vzpomínka v playlistu pořadu Hard and Heavy.

Dané, trojici kousků jsme dali tady na beatu za sebou. Sick of it all, jak jsme se bavili, Take the Night Off, potom přišli na řadu Lamb of God s Beating on Death's Door a do třetí nohy ještě taky Slayer a Eyes of the Insane. Čím jsme se posunuli prstem po mapě zase dál po Spojených státech amerických, abychom v nich mohli pokračovat. Tedy než já se budu loučit, tak naposledy sáhnu mezi čerstvé nahrávky a nové singly a v tomhle případě už tedy je jasné, že ze Spojených států amerických. Hayward, California je to místo, kde v roce 85 vznikla kapela Forbidden Evil, a která dneska funguje pod názvem zkráceným, co by Forbidden. Dlouho jsme museli čekat na novou muziku od téhleté kapely, jakože opravdu dlouho, když se budu držet jenom takových těch plnohodnotných studiových desek, tak ta poslední jako Omega Wave, ta se počítá do roku 2010. A hle, najednou se Forbidden nechali slyšet, že mají dohromady vymyšlených celkem 11 písní s celkovou délkou hodina 2 minuty 30 sekund a v jednom balení se to bude jmenovat stejně jako parta, tedy Forbidden deska, která vychází v roce letošním 23. října. To je to datum, kdy Black to Black Records vypustí do světa jejich novou nahrávku, ale abyste tak jako měli představu, co se u té kapely stalo za těch uplynulých 16 let, co z nich žádná muzika studiová, nová nevypadla, tak slouží k tomu samozřejmě ty nové singly. Jednou z těch nových věcí, která na té desce nové bude rozhodně, je ta, kterou my si pustíme a která nese název Cyclops. Což bude zároveň ode mě muzika předposlední, pak tam frknu ještě Sodom a půjdu si po svých, protože Petr Koral chystá velmi zajímavý speciál a ten nese název Literární a filmové inspirace v metalových písních. Pokud jste fandové filmu, hele, tak tohle je něco, co určitě nesmíte prošvihnout a co byste si určitě měli naladit velmi nahlas. A pokud patříte mezi fandy muziky z kategorie hudebních kolosů, tak bych zase doporučoval pustit si tu poslední hodinu Hard and Heavy s Davem, protože aniž bych znal nějaké podrobnosti o tom, co ten člověk vymýšlí v té dnešní poslední hodině, tak vzhledem k tomu, že do playlistu napsal 5 jednotlivých skladeb, myslím, že to bude docela takzvaně kládový díl, tedy jedna delší než druhá. Užijte si zbytek pořadu Hard and Heavy, býťáci, já jdu spát, abych mohl ráno vstát a přijít do práce. Ráno po 6. se uslyšíme.

0: Radio Beat.
1: Symbolik Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolik Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolik.cz.
0: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
5: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
4: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Krásné nálezy. Hlásí se vám Jaroslav Císař se 769. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všeochuť čtvrtou částí letošního prázdninového seriálu, kde zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
7: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat.

Překrásný večer vám přeje Petr Koral. Začala třetí hodina Hard and Heavy. A začal zároveň speciál, který jsem nazval literární a filmové inspirace v metalových písních. A rovnou musím říct, že s tímto speciálem mě po čase opět pomáhal kolega a kamarád Marcel Kotek. Já mu velice děkuju za nesmírně cenné podněty a bez něj by tento speciál nevznikl. Otevřeli jsme ho skladbou The Mad Arab z alba Time z roku 1994, který natočila kultovní dánská metalová kapela Merciful Fate. Tato píseň byla inspirována Necronomiconem, dílo, které vytvořil americký spisovatel H.P. Lovecraft jako ústřední prvek svého fiktivního bestiáře známého jako mýtus Cthulhu. Zmínka o Necronomiconu se poprvé objevila v Lovecraftově povídce The Hound neboli Ohař z roku 24. Napsaná byla ještě o dva roky dříve. Podle Lovecraftovy smyšlené mytologie Necronomicon napsal šílený Arab, tedy The Mad Arab, Abdul al-Hazred kolem roku 730 našeho letopočtu v Damašku pod původním arabským názvem Kitab al-Azif. No a tomu šílenému Arabovi je věnována i další píseň opět v podání Merciful Fate. Ta se jmenuje Cthulhu s podtitulem The Mad Arab Part 2 a vyšla na dalším albu Merciful Fate Into the Unknown v roce 96. Tady je.

Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte speciál literární a filmové inspirace v metalových písních. A teď se dostáváme k Metallice a jejich skladbě Of Wolf and Men z legendárního černého alba, tedy z alba Metallica z roku 1991. Její text vznikl na základě kultovního filmu Vlčí muž, nebo The Wolfman, chcete-li, z roku 1941. Jde o legendární černobílý horor, který vypráví příběh Larryho Talbota. Jehož v lese pokouše vlkodlak, čímž ho prokleje a strápený hrdina se pak za úplňku mění v krvežíznivé monstrum. Vlčí muž dodnes zůstává základním kamenem žánru monster filmů a dá se říct, že formuje způsob, jakým běžný divák i hororový nadšenec vnímá vlkodlaky. Tak tady máme něco o vlkodlakovi v podání Metallicy Of Wolf and Men.

Dozněla skladba Of Wolf and Man z alba Metallica. A tam je taková zajímavost, že Bob Rock, producent této desky, prý zpočátku nebyl z nápadu zpracovat ten hororový příběh vůbec nadšený, a Metallica ho rozmlouval, že prý se to k ní nehodí. Pojďme dál. Přejdeme k Anthrax a jejich skladbě, titulní skladbě z desky Among the Living z roku 87. Ta je inspirovaná knihou Stephena Kinga, nebo knihou novelou Stephena Kinga The Stand, respektive románem, který u nás vyšel pod názvem Svědectví. Toto postapokalyptické dílo poprvé vyšlo v roce 78 a popisuje rozšíření extrémně nakažlivého viru, který způsobí úmrtí naprosté většiny obyvatelstva. Anthrax se v písni zaměřili na hlavní zápornou postavu knihy, což byl Randall Flagg, muž, který umí telepaticky vstupovat do snů, může ovládat vybraná zvířata jako vlky, rány nebo hady, levituje a má další nadpřirozené schopnosti. Tak tady jsou Anthrax a Among the Living.

0: Radio Beat.
1: Speciál literární a filmové inspirace v metalových písních. Po Anthrax bude pokračovat skladbou Lehlitaný z The Satan z alba Rituals z roku 2016. Skupina Rotting Christ se tady inspirovala nejslavnějším dílem francouzského takzvaného prokletého básníka Charlesa Baudelaira, jeho sbírkou Le Fleur du Mal, neboli Květy zla. Tato slavná kniha lyrické poezie vyjadřuje měnící se krásu přírody v rychle se industrializující Paříži v polovině 19. století. Takže Litanie k Satanovi a skupina Rotting Christ, rok 2016.

0: Rádio Beat.
1: To byl Rotten Christ a víceméně zůstaneme v tom dark metalovém a black metalovém ranku, protože se přesuneme za slavnými Pretty Cradle of Filth. Konkrétně na jejich koncepční album Damnation and the Day z roku 2003. To bylo inspirováno slavnou epickou básní Ztracený ráj Johna Miltona. Ztracený ráj v originále Paradise Lost je rozsáhlý biblický epos a je všeobecně považován za největší a nejvlivnější anglickou báseň všech dob. Dílo vzniklo v letech 1660 až 1665 a poprvé bylo publikováno v roku 1667. Hlavním protagonistou básně je Satan, padlý anděl. Takže opět samozřejmě důvod, proč Cradle of Filth po tomto tématu sáhli. Z alba Damnation and a Day uslyšíte song Carry On.

Stále se zabýváme různými písněmi, samozřejmě z metalového ranku, které byly inspirovány knihami nebo filmy. Ale doposud jsme se pohybovali na zahraniční scéně. Ta domácí ale nebyla výjimkou a speciálně třeba skupina Arakine v 80. a 90. letech hodně z filmové a literární tematiky čerpala. Například ve skladbě Excalibur, která se objevila na prvním singlu v roce 88, natočena byla o rok dříve. Excalibur byl samozřejmě inspirován britským stejnojmenným filmem na motivy dávné legendy o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Ten film byl natočen byl vysílán v roce 81 a režíroval ho John Borman. Tady je Arakine a Excalibur.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Slyšeli jste Arakaina? U Arakainu ještě chvíli v tom rámci speciálu literární a filmové inspirace v metalových písních zůstaneme, protože Aleš Brichta, textař Arakainu, u těchto témat opravdu se hojně nechával inspirovat. Dalším příkladem je třeba skladba Sher Khan z alba Apage Satanas, vydaného v roce 1998. Sher Khan je fiktivní bengálský tygr, vystupující v Mauglího příbězích z knihy Džunglí Rudyarda Kiplinga. Jde o vysoce zápornou a pro děti až děsivou postavu. Tak takhle to pojal Arakain, Sher Khan.

0: beatu.
1: Skladba Sherchan od Arkainu z desky Apage Satanas dozněla a já bych jenom rád doplnil, že v případě Arkainu s Alešem Prichtou, tedy těch prvních 20 let existence, těch písní právě s filmovou nebo literární inspirací bylo ještě daleko víc. Já bych zmínil třeba Šeherezád, Forrest Gump, Don Quixote, Amadeus, Jáma, kivadlo, no prostě našel by se toho spoustu. No a speciálně Aleš Brichta, když odešel z Arkainu v roce 2002 a založil si tehdy novou kapelu Grizzly, tak v tom vlastně pokračoval minimálně v případě písně Roy Bean, která se objevila na prvním a žel bohu jediném EPčku skupiny Grizzly New Spirit. Roy Bean to byla reálná postava soudce a bylo to inspirováno filmem Život a doba soudce Roye Beana z roku 72. V jehož hlavní roli se objevil Paul Newman. Tak tady je Roy Bean a Grizzly.

0: Radio Beat.
1: Speciál nazvaný Literární a filmové inspirace v metalových písních se blíží ke samo závěru. Já bych tímto ještě jednou rád poděkoval jeho spoluautorovi Marcelu Kotkovi a rozloučíme se s skladbou Kladivo na čarodějnice od skupiny Thor. Asi nemusím vysvětlovat, že Kladivo na čarodějnice je historický román Václava Kaplického z roku 63. Podle něhož natočil režisér Otakar Vávra stejnojmenný film. A také asi netřeba připomínat, že toto dílo volně zpracovává skutečné příběhy, totiž čarodějnické procesy na panství Velké Losiny na Šumpersku. No a mimochodem, píseň sice naspívala a nahrála skupina Thor, ale autorem textu byl opět Aleš Brichta, kamarád Thoru. My si dáme Kladivo na čarodějnice ve verzi ze singlu, který vyšel v roce 1989. Tak tady je Thor, loučí se s vámi Petr Korál a samozřejmě nezapomeňte, že Hard and Heavy ještě nekončí.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je Davy a se mnou dneska opět takový speciální díl. Posledně jsme řádně zhrubli a až mě překvapilo, jakou to mělo odezvu. Opravdu díky za všechny e-maily, ale pozor, i ručně psané dopisy. Neskutečně moc si toho vážím a beru to jako motivaci hledat i do budoucna to nejlepší pro vás. Jen přátelé, ta vlna veder posledních dnů byla opravdu pekelná a i když jsem sjížděl, třeba ve vlaku do práce, různý rychlejší death metaly, tak jsem nějak stejně vždycky skončil u něčeho pomalejšího. Jako potice už jenom z poslechu je opravdu bizár. Takže dneska zvolníme, ale nebojte, nepůjde o funerál Doom metalový speciál. Ve všem, co tu dneska budeme hrát, bude kus death metalu. Ostatně kanačtí Hands of Despair to jasně dokázali. My si hráli z přesně 15 let starý desky, po který kapela natočila ještě další 3, tak se po nich podívejte. Teď španělští Evaden a ukázka z roku 2012. Tady to bude pomalejší, ale když si počkáte, zjistíte, že to zas taková ploužárna není.

you understand.

Je pravdou, že dneska žádný song, který si tu zahrajeme, nebude kratší než 10 minut. Hands of Despair přispěchali s 11-minutovým opusem. U Evaden to nebylo jinačejší. Teď přichází čas legendy. Myslím, že pojem katatonia netřeba vůbec představovat. Nebudu vám lhát, ta jejich stará tvorba zasáhla samozřejmě i mě. Neříkám, že nové věci jsou bezcenný, ale prostě už mraky let to jde úplně mimo mě. Takže zavzpomínáme. Logicky, kdy jste si naposledy pustili dvojku z 96. No, tak si ji připomeneme otvírákem.

si je v týdnu pustil úplnou náhodou a nakonec z toho bude asi i chuť poznat celou diskografii. Fakt to není úplně hloupý, tak se taky nechte navnadit a uvidíte, co z toho bude.

kapela Draconian v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Jdeme do finále a rád bych řekl, držte si klobouky, ale ono to zas tak rychlý nebude. I když paradoxně zrychlíme, čekají nás totiž francouzští Inborn Suffering. Ještě předtím si ale prozradíme, že playlist tohoto vydání Hard and Heavy najdete tradičně na našem Facebooku nebo na našich stránkách radiobeat.cz. Tak na to hoďte oko, ať to nesepisujeme úplně zbytečně. No a teď ještě Frantíci. A pár samozřejmě vřelých slov na závěr, takže se mějte přátelé a zase za týden naslyšenou. Budu se na vás těšit. Davy.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnešní depozitář je opět jakousi zvukovou verzí letního čtení, které jsem vám před minulý týden začal servírovat v rozhledně. Seriál Ti, co za nás vidí být, se vydává po stopách českých novinářů, muzikantů a dalších výtečníků, a samozřejmě i výtečnic, seznamujících tuzemské fanoušky se svými zážitky na koncertech rockových hvězd i nosičů vody, ke kterým se před rokem 89 nachomítli na západě. Jejich referáty v domovém tisku byly velice důležité. Umožnili těm, kteří neměli to štěstí, udělat si představu, jak takový koncert, případně festival, vypadá. Dnes, když nám koncertní agentury tohle všechno servírují až pod nos, může se nám to zdát trochu komické až nenormální. Minule jsem vám představil konec příběhu, dnes budu vyprávět jeho začátek. Je to zdánlivě nelogické, ale jestli jste četli a přečetli Mirákl od Josefa Škvoreckého, tak vám to vůbec nepřipadne divné. Výhoda takového přístupu je, že tenhle depozitář servírujeme společně s rozhlednou, takže máte k dispozici jakési čtenářsko-posluchačské kombo. Tom dnešním se tedy obeznámíme s prvními setkáními českých beatových cestovatelů s předměty jejich zájmu. A začneme v Paříži. Zdeněk Toma, fotograf a činovník pražského klubu Olympic, se tam na podzim 1966 vypravil na zkušenou. Při té příležitosti se mu povedlo natrefit na koncert britské skupiny Spencer Davis Group ještě se Stevem Winwoodem. Svůj zážitek barvitě popsal v časopisu klubu Olympic a proto mu přísluší první místo v dnešním depozitáři. A Spencer Davis Group tak.
2: Stevie, do an up tempo one for me.
3: Yeah, do what?
2: An up tempo one.
3: Up tempo?
2: Yeah.
3: Could we do every little bit hurts?
2: Hold it one sec.

0: Another one. Hello? Another one. Slowly. Is there any chance of this mic going over the PA? Pardon? No, I meant the microphone over the PA system.
1: Oh no, sorry.
0: There is. Oh, okay. Doesn't matter. Sure. Okay, here we go.
2: Depozitář Pop Muzea na Rádiu Beat.
3: Jedna věc je zajímavá. Jen velice málo novinářů, muzikantů i jiných osob od fochu zanechalo v dobovém tisku svědectví o tom, že by zažili naživo Beatles. Mám proto jednoduché vysvětlení. Když Beatles skončili, Češi podnikali teprve první opatrné výpady za Big Beatem na západ. Za to jejich velcí vyzivatelé Rolling Stones už měli svého Čecha v publiku. Skladatel Karel Mareš se na ně vypravil do Vídně, která se měla stát, z důvodu, které snadno pochopit, oblíbeným cílem beatových poutí. Marešova reportáž v Mladém světě v dubnu 1967 se věnuje spíše projevům publika, než tomu, co a jak Stouni hráli, a pozornost věnuje spíše jejich oblečení. Je to zvláštní. Autor jako šedá eminence pomáhal dostat na oficiální pódia v Československu rock'n'roll, ale tady z něj mluví člověk o generaci starší, odchovaný před a těsně poválečným jazzem. Rolling Stones byli na posledním evropském turné před několikaletou pauzou, takže je dobře, že máme zachován i takovýhle referát. Co vlastně hráli? Kromě prověřených hitů i pár písniček z nového LP Between the Buttons, což ostatně za chvíli uslyšíme. Záznam z vídeňského koncertu, který byl mimochodem repertoárově totožný s věhlasným vystoupením ve Varšavě pár týdnů poté, sice nemáme. Ovšem není problém pomoci si nahrávkou z takořka identického koncertu v Paříži.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Ve svém seriálu poukazuji na jeden typický jev. Dokud se na západ nevydala mladá generace, která s rockovou hudbou vyrůstala, referovali o tamních koncertech často hudební publicisté předchozí swingové generace. Jejich srážky s Big Beatem se často odehrávaly buď na písňových festivalech, nebo na odborných traktacích, jako byl veletrh Midem. Určitou tečkou za touto érou je reportáž Lea Jeného, pozdějšího šéfa podniku Artia, z popfestivalu v Římě. Tahle akce se konala v červnu 68 a Leo Jeené měl velkou kliku, že tam viděl smetánku tehdejšího roztančeného Londýna. A my zase máme to štěstí, že mezi nimi byli i Pink Floyd a že tahle nahrávka otvíráku jejich prvního alba je přímo z římského Piper klubu, kam se organizačně nezvládnutý festival nakonec přesunul.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Kromě Pinka s Floydem a dalších výtečníků tenkrát v Římě učinkovala i další velice vlivná jednotka rockové historie. A protože The Byrds do Evropy jezdili jen velmi zřídkavě, měl doktor Jene vlastně štěstí, že má možnost zažít vynálezce folk rocku naživo. Sice už bez Davida Crosbyho, ale ještě s Grahamem Parsonsem, tedy ve chvíli, kdy kapela zásadně přispívala k definici toho, čemu se pak říkalo country rock a dnes třeba Americana. Jenže Leo Jene celé Byrds trochu odzýval. Mimochodem, když je 4 roky poté viděl pan doktor Doruška v Carnam Idem, zpíval úplně jinou. Stejně jako v případě Pink Floyd, i následující ucházka pochází z inkriminovaného koncertu v Piper Clubu. A bude to stylové, tedy kapet country.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Velkým předmětem touhy českých beatových poutníků byl John Mayall. Není divu, rok 69 byl rokem, kdy kulminoval věhlas bílého britského blues a John Mayall byl ten, kdo bluesovou lavinu uvedl na ostrovech do pohybu. Existují dvě reportáže z jeho koncertů, jedna z New Yorku, kde vznikl i krátký rozhovor. Ten je ovšem z podzimu 69 a pro naše účely tím pádem nevhodný. Proč? Protože zaznamenává Mayallovi Bluesbreakers poté, co od nich odešel Mick Taylor k Rolling Stones. A my tady máme dobový záznam, na kterém to nadané kučeravé Baby ještě hraje. Naštěstí byla ještě jedna parta, která se na Mayalla vypravila v červnu 69 do Vídně a tam to měla s plnou parádou. Její report v měsíčníku Pop Music Express je taky adekvátně nadšený.

0: Depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: Podobně ceným úlovkem pro české beatové badatele byly i další hvězdy tehdejší bluesové potopy Ten Years After. Zvláště poté, co nějakou dobu viselo ve vzduchu, že by se Alvin Lee a spol. Mohli objevit na třetím československém beatovém festivalu. Jak víme, nic z toho nebylo a Ten Years After přijeli do Československa až v 91.

0: Billa Bass.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Při takových spanilých jízdách se občas nějaký Čech nebo Češka mohli přichomítnout ku vpravdě historickým okamžikům. Jako se to povedlo 7. června 1969 Haně Rysové, tehdy začínající fotografce, dnes jedné z legend tohoto oboru. Hana Rysová se totiž v létě 69 vypravila do Anglie a měla to štěstí, že v Londýně zrovna probíhala zlatá éra bezplatných koncertů v Hyde Parku. Jedním z nich byla premiéra superskupiny Blind Faith, kterou popsala do Pop Music Expressu, a my máme dvojnásobnou kliku, že ten koncert byl zaznamenán jak zvukem, tak obrazem. Tenhle cover Buddy Hollyho ho otvíral.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Velmi ceným úlovkem těch let byl, jak jinak, Frank Zappa. Principál americké apokalypsy byl jedním z mála mýtických rockerů téhle generace, s nímž se povedlo ulovit původní interview. Více se o tom dozvíte v dílu, který jsem pracovně nazval Naši lidé v New Yorku alias Goldschneiderova mise. Zároveň se ale podařilo, jak se dnes říká, zpravodajsky pokrýt i za povotažení po evropském kontinentu v pořadí druhé. Proběhlo na podzim 68 a na jedné z jeho zastávek s ním sdílela pódium i československá beatová skupina. Byl to, světe div se, Olympic a jeho kytarista Ladislav Klein tuhle srážku světů, k níž došlo v německém Essenu, popsal kam jinam než do Pop Music Expressu. A nebyl sám, ale o tom víc v rozhledně. Zappa v Essenu je dokonce zachycen i obrazem. Zvukový záznam koncertu ovšem chybí, a tak si musíme vypomoci fragmentem koncertu v pařížské Olympii, který proběhl krátce poté. Na začátek následující ukázky vás Frank Zappa seznámí se svými poznatky z cestování po Evropě s přihlédnutím k otázkám hygieny na cestách.
2: Another message. This is the last concert of our European tour. And to commemorate that occasion, because we leave Europe tomorrow, disappear, go back to the United States for a lot of sleep, and to get rid of the crabs. No, not really, we just threw that in there. So tonight, what we're going to do is really rock out for you. And we hope you appreciate it, because during this two-hour show, we expect to rid ourselves of 5 weeks of European frustrations. And I say, we certainly have had a lot of them. We played 5 jobs in Germany. We played a couple of jobs in Scandinavia. We played in Holland. We played in England. And, of course, we played here in Paris. I don't know how you people make it with the toilet you got around here. It's ridiculous. The only thing I can say about the toilets in your country is that they're no worse than the toilet paper in Germany, which is vicious. But the stuff you got here ain't too swift either. May the Lord have mercy on your hole. Sorry, I've had too much Pepsi Cola. Fuck you! This is a song about mothers and fathers in America and their attitude towards their children when their children have long hair and funny clothes. Let's hear it for them. Great.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Vrcholem těchto spanilých jízd za rockovou hudbou byly reportáže z největších festivalů té éry, a to jak amerických, tak ostrovních. Asi nejznámější je účast Miloše Skalky na festivalu ve Woodstocku, ale tu vám připomínat nebudu. Ne snad za ta zvěrstva, k jakých se pan doktor v dalších letech na českých hudebních fanoušcích dopouštěl, ale tuším, že nějaký srpnový víkend si v Woodstocku tady užijeme do Aleluja. Tudíž dnešní depozitář uzavřeme na jeho britském protipólu festivalu Isle of Wight. Na jeho první ročníku byli, co vím, hned tři Češi a dva z nich to, co viděli, popsali. Včetně jednoho z vrcholů celého víkendu, koncertu The Who.
2: Ladies and gentlemen, a nice rock and roll band from Shepherd's Bush, London, The Who. Thank you very much.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Všechny tyhle spanilé jízdy skončily, jako když utne v roce 1970. Potom se v tuzemských hudebních časopisech několik let o žádném podobném koncertu ani nemuklo. Kdy tohle silencium skončilo a kdo ho prolomil, o tom více v příštím depozitáři. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz z těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
4: Prostě, Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej je dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsil.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. If you could live in your sense, that's it. Live with.

Rádio Beat. Klasik rock. Klasik rock.